0: něco nevím, rozumíte? On něco držel v ruce, to vím. Ale co to bylo, to nevím. Takový menší. No, já jsem takovou zbraň v životě neviděla.
1: Pachatel. Vyrušen. A? Močící čubou.
0: Jo, rovnou ke mně.
1: Začal se přibližovat s neznámou zbraní v ruce. No, abyste mi tu zbraň, co on měl, tak nějak blíž popsat, víte, kdybychom to našli kvůli otiskům a tak.
0: Já jsem vám ale říkala, že nevím, hlíte, ona byla tma, jo? Teda bylo to malý, jo? Ale zase to muselo být strašně těžký, protože on to držel obouma rukama. Vůbec to nedokázal jako takhle zvednout do vejšky, aby na mě jako zaútočil třeba ze zhora, víte? Furt jako dolejc. Takže já jsem čekala ten útok ze zdola. No jo, ale já vám řeknu přesný, to není, že jo? Protože já jsem byla tak rozdílená, teď je to taky moje první znásilnění.
2: Jo, to já vás chápu. Když vy jste se ho nakonec už ani nemusela taky dočkat, no. Že jo? Takže pachatel držel oběma rukama neznámou zbraň a začal se přibližovat směrem ke mně.
0: K vám taky?
2: Já píšu jenom to, co říkáte vy.
0: Jo.
2: Tak. Kam byl mířen přesně útok?
0: Přímo na tu zbraň. Víte?
2: Počkejte, já jsem asi nějaký přetažený. Teďka tomu nerozumím. Jak? Na jakou zbraň?
0: No já nevím, jak bych vám to... Víte, že ono by bylo nejlepší, kdybych vám to ukázala. Jo?
2: Názorně.
0: Názorně,
2: jako.
0: Že, ale to byste musel vstát. No my jo, jsme tam taky neseděli.
2: No to, je, ještě, to no, není problém. Takže, že bys takovou rekonstrukci, že bychom udělali toho přepadení. Jo, to my děláme na policii, jo, víte, rekonstrukci. Takže já jsem teďka jako ten pachatel, jo?
0: Já jsem jako já.
2: A vy jste pořád jako vy. Rozumíte? A já potřebuju z té rekonstrukce se dovědět, kam byl mířený ten zásah, jo? Takže... Takhle?
0: Ne, takhle ne, helejte, takhle! Jo. Oni totiž nám říkali v televizi, víte, říkali, že my přepadení se takhle máme bránit, že bude to strašně bolestivý, ale to víte, to já jako ženská nemůžu vědět. Když víte, že ale on byl úplně přesně takhle jakoby předkloněnej, víte, já asi jak jsem takhle udělala, tak se mu tu nebezpečnou zbraň vyrazila z ruky. Aha, a on potom začal v té tmě hledat na zemi. On by mohlo být.
2: Prosím vás, řekněte mě, jak vůbec nakonec došlo k tomu znásilnění?
0: No, ono jako nedošlo.
2: Nedošlo?
0: Úplně.
2: Počkejte, když jste říkala, tady to je napsaný v protokolu, že jste přišla o to nejcennější.
0: No ano, pane majore, o svoji čest, že jo. No ale tu i pokus je trestnej. Hlejte, a ono by bejvalo možná i došlo k tomu znásilnění, kdyby on ho bejval v té trávě našel.
2: Čistě jenom tak jako hypoteticky, nemohl on třeba v té ruce držet, já nevím, třeba jenom baterku?
0: To by svítilo. Tohle nesvítilo.
2: Jo, chápu. No nakonec, kdyby to svítilo, tak on by si to vaše znásilnění rychle rozmyslel.
0: Jenže nesvítilo.
2: Nesvítilo, ano.
0: No tak.
2: Ježiš, co zase?
3: Je tady jedno těžké ublížení na zdraví.
0: Ježišmarja, to je von, pane majore, to je von. Konejte svou povinnost. Helejte, já navrhuju trest smrti.
2: Ale ten byl zrušený.
0: Jo, ten byl teda hodně vzrušený, víte? To já ještě poznám, víte? Chlípník jeden. Z prsta. Uf. Víte?
2: Hlejte se. Když už jste si tady u nás takhle pěkně potkali, nešlo by to vyřídit nějakou domluvou, jednoduchou, rozumíte, že vy byste tady poškozené slíbil před svědkem, že už to nikdy neuděláte a bude to vyřízený, jdeme domů.
4: Slibuju, že už nikdy nebudu močit v parku u stromu.
2: No, co vy na to?
0: Takhle.
2: Co vy na to?
0: No, takže zase není tak úplně ošklivé, že jo? No, vidíte, vy kdybyste tou baterkou býval svítil, tak já jsem si vás prohlídla a nemuselo být kolem toho tolika rámu, co byste...
2: Utrpěl jste nějaké vážné zranění?
4: Ještě mě bolí baterka.
2: To pak bolest přejde, ale možná už nebude nikdy svítit.
0: To už nechte na mě, pane majore. Já si ho teď odvedu domů, no, vykuríruju, ošetřím. To víte, jsou věci, se kterými se jedině ženská dovede poradit. No tak pojď, brouku. A kdyby tě to bolelo, tak já ti to pofoukám. No vám taky, pane majore, vám taky.
5: Pálení si u starého Pelejška bylo veselo. Chlapé koštovali novou halouskovu a řečnovali. Začali stařeček Pagáč.
6: Pamatujete si na dvou páleníků, na Juru Frgála a Vinska Krpála? No, jak mě, potvrdil pastýř Tatar. Jurovi jsme říkali Firnajs a Vinskovi Kurník. Lebo když se jim něco nedařilo a nadávali, tož měli plnou hubu Firnajzu a Kurníků. No, to byli oni. A najisto si pamatujete, že v dědině dělali, jak se tomu říká, pohřební službu. Truhle v dědině nikdo nedělal, to se pro ně muselo jezdit do městečka. Když umřeli stará trháčka, to žili pro truhlu také. U truhláře naložili a sotva vyjeli z městečka, začalo pršat. Jura pře sebe hodil halenu a Vínček, že si vleze do truhle. Nazvihl Víku a šup tam. Přejeli jednu dědinu a najednou bylo čut veliký řev. Mocháčku, zveste nás!
5: To partia cigánů, muzikantů, kteří šli vyhrávat do pánského sklepa na vinobraní, byla skovaná před ještěm pod mostkem.
6: Však si vylezte,
5: pravil Jura a muzikanty se friško drápali na vůz. Když uhlédli truhlu, z hrůzu posedali kolem a s očima vypleštěnýma čučali na křížek a černé krajky. Však neujeli ani 100 metrů, kdy se ozval taký řev, že koně hnedka stáli na zadních nohách. Jak když vletí kuna mezi kuřacka, cigáne hépali z voza a přes pola a křoviska na všechny strany. Cimbála z basů na ohrabky a kde se spodíval, tam byly rozházané husle. A víte, proč se tak vyplašili? Vince chtěl vědět, jestli ještě prší, tož trochu nazvíhl Víko a struhle vystrčil ruku. A Pelejšek, aby neostali dlužní, se také rozvykládali.
6: Ano, a ti dva fiškusy u mě každý rok pálívali slihovicu. Jednou se domluvili, že ju půjdu prodat do Hradišťa, lebo tam za ňu mohli dostat věci. Ještě za tmy se vypravili. Cesta dlouhá a v krku sucho, jak po ránu. Najednou praví Jura. Vinčku, nechcu, abys mi něco dával zadarmo. Ale prodaj mi za 3 grajcary na koš tej tvojej slihovice. A co na hrtě záleží, pravil si Vincek a prodal.
5: Za chvilku dostal chuť Vincek.
6: Počúvaj, Juro, co ty bys aj ty mi za 3 grajcary dal okoštovat tej tvojej?
5: Jura přivřel oko a sumíroval.
6: A co, hrcem, hrtám, však je butela plná.
5: A prodal taky. A tak, jak mašírovali k Hradišťu, tak aj slihovica mašírovala do krků Vinska a Jury. Hlt za hltem Jura Vinskovi, Vincek Jurovi. Za 3 grajcary ty mě, za 3 grajcary hlt já tobě. Za novou vsu už měli hlavy plné a butelky prázdné. Packovali noha kam kerá a když se na nich nemohli udržat, sedli si na mezu. Jura červený jak rybí zák přejížděl kalnýma očima z jednej butele na druhou a hučál na Vinska.
6: Počúvaj, ty ožáro. Všichni vezmi rozum do hrsti a zrechnuj to. Já jsem ti prodal všecku slinovicu a nemám ani grajcar. Kruci, ale že jsem měl 3 grajcary, to vím najisto. Nebo že jich měl trůbo, lebo jsem ti za ňu prodal zase i moju. Však se podívaj, že v butelce není ani kapka.
5: Seděli a přivřítýma očima čuměli do zemi. Za chvilku se probral Jura.
6: Firna, když nejsou peníze, to si kde je slinovica. To máš teda recht. Když jsou obě butele prázdné, to si kde jsou peníze. Kůrník, znám jich někdo ukradne. Firna, ale co všichni budem dělat? No, kůrník, co bysme dělali, no? Půjdem dom. Prodali jsme slinovicu po cestě, to všichni už nemusíme chodit do Hradiště, no.
7: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
8: Pane Junda, co tady děláte?
9: Je, dobrý den, pane Starbok, ale tak tady trošku odpočívám.
8: Je tak, ale náhodou, já už vás dneska jednou viděl.
9: Neříkejte.
8: No jo, ale vy jste to nebyl.
9: Jo, tak. Nechcete si na chvíli tady ke mně přisednout?
8: Ale jo, já si rád, já jsem utáhnej jsem vám, to je strašný.
9: No jo, já vám taky necítím nohy.
8: Jo, co říkáte?
9: Ale říkám, že necítím nohy, víte?
8: Máte nějakou rýmu, nebo co?
9: Ale ne, myslím jako, že mě bolej nohy.
8: Je jako, že bolej, aha, takhle, jo, no jo. No mě taky, já mám byl dneska až tadyhle nahoře, tadyhle v tom jsem byl, v té poradní kance,
9: Jo, v poradní kance.
8: Poradní kance, a na kopci, no.
9: Nahoře, no jo. A co pak, snad jste nepotřeboval advokáta.
8: No jo, to vy nevíte, já myslím, že to víte.
9: No a co bych měl vědět?
8: No jo, jsem přece to v rozvodovodu,
9: Vy jste v rozvodu?
8: V rozvodovodu vím,
9: no tak jo. To já ani nevím.
8: No jo.
9: No jo.
8: A víte s kým? S mojí manželkou.
9: No jo. Samozřejmě, tak vy se rozvádíte.
8: Já rozvádím, no jo. Od stolu i od toho, od kanapy.
9: Myslíte, jako od stolu a od lože?
8: Od jaký od lože?
9: Myslím, jako, že se rozvádíte od stůl a od lože, od postele.
8: Je to od lože, no, tak jo. My máme doma i kanapé, víte.
9: No jo, no tak samozřejmě. No a s čím vlastně viny je ten rozvod?
8: No s manželčiny, to víte, z mí ne. No.
9: A to máte nějaké pádné důvody k rozvodu?
8: No jo, tak to víte, že bych se pro nic za nic se nechal rozvíct,
9: no jo.
8: Ale to už se nedalo vydržet,
9: prosím, víte. Prosím, no. No ale pokud vím, tak mezi lidma se spíš dává ale vina vám, pane Carbo.
8: Mně, jo.
9: Mezi váma nehraje.
8: No tak tady vidíte, co lidi nažmanějí, no, taky.
9: No
8: tak
9: já nevím,
8: ale... Když manželky, tak by to mezi náma ohromně klapalo.
9: No. Já nevím, ale říká se, že jste si vzal manželku hlavně proto, že dědila po tetě.
8: Já, že jsem si vzal proto, že dědila po tetě, jo. No tak tady vidíte, co lidi namluví, takovej nesmysl. Teď já bych si byl vzal, kdyby dědila po někom jiným.
9: Aspoň tady vidíte, co se mezi lidma říká.
8: No jo, lidi, říká. Prosím vás, co lidi, nemůžete dát na lidi. Vzal byste si například ženskou, která žádlí?
9: Vaše manželka žádlí?
8: Žádlí, no představte si žádlí.
9: Děte,
8: no.
9: A to žádlí jako bezdůvodně.
8: Co?
9: Jestli žádlí bezdůvodně.
8: Bezdůvodně?
9: Jo.
8: No prosím vás, bezúvodně to by tak ještě scházelo.
9: Tak kdyby vaše manželka byla divná nebo nesnesitelná žena, prosím, to je možné.
8: Pane Jouda, to je tak divná ženská, nedovedete si vůbec představit. Jako, já mu chci říct takový příklad. No. Nedávno jsem manželku políbil, víte? Vášnivě jsem políbil. No. Ona se hned urazila, nemluvila na mě, zlobila se.
9: No kvůli tomu, že jste políbil vaši manželku?
8: Ale mou ne, já nevím, či to byla.
9: No to... Dívejte se, tak to se nedělá, to by se urazila každá žena.
10: No jo, prosím vás, ještě si zastávejte, nebo ty stížnosti věční, kdo to má pořád vydržet, jo?
9: A na co si stěžuje?
10: Furt na něco stěžuje.
9: Děte?
10: Pořád, no. Pořád.
9: A na co například?
10: No co já vím, že nemá co na sebe a samý takovýhle.
9: Děte?
10: Nemá co na sebe, přitom jen po mně má troje tepláky.
8: Tak mi není všechno, jít vám říkám, nebo chodit na a celý noc jenom po hospodách, no.
9: Vaše paní, po hospodách?
10: Po celý noc, z jedné hospody do druhý.
9: Děte.
10: No jo.
9: No kdo mi to říká? A ona tolik pije, nebo co?
10: Ale ne, ona mě hledá.
9: Dejte se, to nejsou, já nevím, ale já veškerou vinu vidím ne u vaší manželky, ale u vás, pane caru.
10: U mě, jo.
9: Já?
10: No to jsem si mohl myslet, že něco takového přijde. Vy jste byl proti mě vždycky zaujatý, vy. Ale... Ještě, že já vám takového, vůbec něco takového nevyprávím. Já půjdu radši domů, než se rozčilím.
9: Ale no tak,
10: já vám to
9: pane
10: vůbec
9: caru,
10: vyprávím.
9: Nerozčilujte se, to nemá význam, ale uznejte sám. Přece má od vás také dvě nezletilé děti a rozhod by si měl každý člověk rozmyslet.
10: No, ne? Tak co má já, udělal jsem je a má je, tak co ono?
9: No dobře, no a když se rozvedete, tak jak to bude s placením?
10: No jak to vám hned můžu říct, abyste viděli, jaké já jsem?
9: No.
10: Já

0: Rádio Jich Cymbálka. Cymbálka.
1: Vracíme se, přátelé, do roku 1989. Právě v tomto roce vznikla původní rozhlasová komedie Hledání, ve které se představí Jiří Lábus, Oldřich Kaiser a Jan Čech. Tak se hezky bavte.

Posloucháte příběh, který se skutečně stal. Příběh jednoho z nás, který se mohl stát každému v tomto městě, v tomto století, v této zemi. Náš příběh za chvíli začne. Příběh plný napětí, který se mohl stát v každé zemi, každému z nás.

0: se stát. Ráno, jako každé jiné, v domě číslo 15, ulice kapitána Exnera, byt manželů Jodových.
1: Se musíš tady tak rozvalovat. Budík si nenatáhl, nebo blbě, já nevím. Předevčírem jsem to říkala, včera jsem to říkala, dneska to budu říkat znova. Jako bych to říkala do holíska. Prosím tebe, kdy to říkám, dej to už opravit ten budík. Já tady mám natáčky. Ty mě musíš vždycky ráno schodit z postele, no. To je, buď jsi tak tlustej, nebo já nevím, se tak sobecky roztahuješ. No, co mám s tebou dělat? Zvedni mě aspoň trošku.
2: Ne, zvedni se
1: ale,
2: sama.
1: Zvedni se sama. Tebe nech to už běž. No, teďka mečíš, teď mečíš. Zblázinec na všecko jsem tak sama, já nevím, já se s tou ženou pominu. Už se s tou jednou pominu.
0: No, a pak pravidelný ranní maraton.
1: Prosím tě, nespí, teďko nespí už a běž se opláchnout.
2: Opláchni se sama, ty potřebuješ daleko víc než já.
1: Prosím tě.
3: Vítáme vás.
1: Dobrý den.
3: Já věřím, že byste si ještě schrupli.
1: No to teda máš víte, pravdu, šohaj.
3: Ale teď hubky, hubky, z postele a cvičit.
1: Tak cvič taky jednou aspoň. Zacvič si taky trošku. No, praže.
3: Obě dvě paže, přece. No, počkejte, je. Trošku se vytáhněte v kyčli.
1: Jo, to vždy.
2: Vytáhni se.
1: Dajte, vytáhnu, jo.
2: No proto.
3: Skrčte levou paži s loktem stranou, takže vodorovně s podlahou. Pořád ještě napnete ji zpět. To tež bude dělat levá paže. Zkusíme to takhle rychle.
1: Tak.
3: Skrčit.
2: Skrčit, napnout. Skrčit.
3: Jedna paže,
1: druhá. Rychlý, ano, to je rychlý.
2: Jedna paže, druhá. Rychle přijel, flákáš.
1: Nech toho nebluvat, cvič.
2: Ale mlíko.
3: Jedno tak rychle.
1: Mlíko.
2: Já to nejsem. No nejsem.
3: Jedna paže, druhá paže.
2: Zuby.
3: Rychle se vrací dopředu.
2: A kam zdala ty moje?
1: Máš tam levo.
3: Tak jen pokračovat.
2: Hej, pokračovat máš, dělej.
3: Kyčle povolili, už to vždycky se malí
2: dobře. Už prej kyčle povolili.
1: No.
2: Ty to máš povolený furt, on jak živa.
1: Prosím tebe.
3: Zhluboka, odejdete. Nikdy nikdo nelitujte.
1: To teda ne.
3: Čas, který věnujete rannímu cvičení.
1: No, slyšíš to ty, Traubo?
3: Bude platit za naše.
2: Ale už pozdrav, to vypni.
3: Stále zdraví a Lebo dobrý den.
2: Rozbil hubu.
0: Dveře domácnosti Joudových se zavřely a Marie Joudová vykročila do nového

0: Jestli pak mi to Květa dneska řekne, že jsem povrchní. Včera mi to tak vpálila mezi dveřma. Prý Marie, jsi povrchní a já nevěděla, co mám dělat. Celou noc jsem nespala. Je to zvláštní den. Proč zrovna já bych měla být povrchní? A proč vlastně ne? Celý život jsem byla povrchní a teď bych měla jít do hloubky? Najednou?
1: Pane Stromu, co tohleto je? Takové nepořádek před vašima dveřma, to je každý den tohleto.
2: Teď je za pár dnů železná neděle.
1: No, tak ten co den tohle?
0: Je středa, 7. června, 7 hodin ráno. Ve stejném městě se probudil o 10 minut dřív jistý Karel Krátký. Jeho ráno probíhalo úplně jinak. Byl sám. Marie kráčí na tramvaj. Na refíži stojí i Karel. V této chvíli vypadají, jako by se neznali. A mají pravdu. Opravdu se neznají. Karel po chvíli nastoupil do 20, Marie do 14. Oba jedou za prací. Karel však na Marii zapůsobil hlubokým dojmem. Je to námořník? Asi ne. To by měl kolebavou chůzi, jako námořníci mívají. Nebo alespoň záchranný pás. Ačkoliv, že by to byl diplomat, že by jezdil s pasem do celého světa, nebo speleolog. A co, když je to spisovatel? Ale to by čet kmen. A Marie jako každý den i dnes si jakoby náhodou zapomněla koupit jízdenku. A jako každý den, tak i dnes nemohla perforovat.
3: Revize jízdenek.
4: Revize, odznáček máte?
3: Paní, nejte si to, každý den máte jízdenku.
4: Podívám na odznáček, zase bych ráda viděla.
3: No prosím, odznáček. Podívejte se.
4: Jo, je to tam. To bude moment. Naj, já to mám tady. Vždycky po ránu dělám nákupy, to vidím, já se pak nedostanu, celý den jsem zavřena. Ty kukání u nás.
3: Paní, to mě nezajímá.
4: Slova projektu.
3: No, spěšte teď... si, já nemám jenom vás, já musím zrevizovat půlku tramvaje.
4: No, teď mi to je. Jogurt! Je na šatech. Z příchutí, no, příchuť na šatech.
3: Paní, máme ještě jeden vůz. I ten musím zrevizorovat.
4: To jsou dva vozy tady, koukám, víte, no jo? Vždycky jedou dva, někdy jezdí jenom jeden, vždycky zrovna dva jedou. Tak se zatím blaste do toho druhýho a zatím to najdu a tak
3: dále. Ale te mě nemusíte říkat, co já mám dělat a co nemám dělat. No, já vím dobře, co je mojí povinností, paní, hledejte.
4: Pak podržte mi to tady.
3: Já vám nic držet nebudu, to není mé náplní práce. Ukažte mi platnou jízdenku.
4: Se snažím ukazovat vám.
3: Nebo občanský průkaz.
4: Každý viděl, že jsem tady přece. Každý byl trošku soudnej člověk, viděl, že jsem tady píchla, když jsem našla. Já hnedka přece nemá cenu, tu korunu dám vždycky, ne?
5: Jedině tak zhruba.
3: Když se nedovolám, že jste svědku. Já chci po vás platnou jízdenku.
4: No teď povídám, že ji hledám, pane.
3: Čekám.
4: No, tady. Tady, je to ona.
3: Ukažte. Tak. Ne, to není ona.
4: Co to je?
3: To je los.
4: A je, s taťkou.
3: Stále čekám, paní.
4: Nemám brejle, tak se... A co je tohle? To bude určitě ono, takový dlouhý.
3: Ne, to také není ono.
4: To není ono, co to je toto?
3: Každé? No, jim to mě nezajímá.
6: Konečná, ještě
4: no konečná, no. Konečná, já jsem přijela 3 stanice. Kvůli vám jsem přijela 3 stanice.
3: Podívejte se, paní, já jsem taky přijel, kvůli vám. Já chci po vás okamžitě platnou jízdenku, nebo občanský průkaz.
4: Jdete s tím pokoj.
3: Kam jdete?
4: Já už jsem měla být dávno úplně někde jinde.
3: Podívejte se, vy mě neutečete, paní. Já vás budu sledovat. Budu vás sledovat tak dlouho, dokud z vás tu jízdenku nedostanu.
0: Jako každého dne i dnes byla Marie zoufalá. V zaměstnání měla být již 10 minut. A zatím byla daleko. Na konečné. Nezbývalo než opět stopovat.
3: Ale jistě, paninko, pojď se.
4: To jste hrozně laskav. Můžu dopředu nebo dozadu, jak chcete? Jak,
3: jak chcete vy? Dopředu, no. Jestli chcete.
4: No, to je sedadlo smrti. Co? Děkuju vám moc, vy jste mě vytrhtem teda.
3: Tak jdem?
4: Jeden. Jestli prosím vás jedete tím směrem, já pracuji u toho nákupního střediska v Ochočín.
5: Náhoda.
4: Jo?
5: Přesně tam taky je.
4: No tak to je klika, to vám povím. To mám štěstí. Já jsem ráno jela, měla jsem takový problém, víte, já jsem přijela v tramvaji, protože tam byla revize, já jsem vedla tak dlouho lístek, až jsem přejela, no, to je taková nepříjemnost, tam vznikla, lidi koukali, to víte, lidi jsou žhaví na ty věci.
5: Dovolíte?
4: No.
5: Zařadíme jich dost.
4: A víste, jak se...
5: Dávám trojku.
4: Jo! To je divná trojka tohle.
5: Tak dám dvojku.
4: To je taky divná dvojka. Náš taťka řadí úplně jinak. Teda to, počkejte, já jsem tak... Já vám asi překážím, ne?
5: Ne, vůbec ne.
4: Já jsem myslela, že tak se jako...
5: Zařazuju.
4: Ještě musím dneska nakoupit. Já jsem nechala, vždycky se dělám seznam. Víte, po ránu se dělám seznam, co všecko musím. Já jsem to dneska takovým tom fofru nechala celý doma. Já jsem to nestihla. Já mám prostě jenom jedné ruce, jak se říká, že...
7: Marie se vybaví znovu obraz Karla, jak stojí na revíži.
4: Jak vypadal? Tak nebyl ani starý, ani mladý. A hlavně nebylo na něm vidět ráno. Ano, že je ráno. Víte, on byl, jako by celou noc nespál, ačkoliv byl tak vyspalý. Já se třeba ráno probudím a jsem otrávená. On šel, jako by nemusel spát. A měl takový vojinky ve očích. To já vždycky poznám. Takový, víte, dřív měli vždycky ty, co mládí vedle pionýrský tábory. To jsou ty, co mají ty vojinky ve očích.
5: Divný. Mám asi něco s motorem.
4: Ale to je to.
5: Tam.
4: A prosím vás, teď byste to pořád jelo?
5: No, vidíte, najednou to nejede. Nevyznáte se v motorech?
4: Na to já tohle to ne, teda to motory, na to je náš taťka.
5: A v čem se vyznáte?
4: No tak já... Já kletu na stroji, jak datel.
5: Jako datlík?
4: No.
5: Jako datlíček?
4: No tak moc, tak taky.
5: Zaťukejte. Takhle? Čuk.
4: A nesajte takhle.
5: A, B.
4: Co to děláte tohleto?
5: Čukám.
4: Vy máte tak divný oči teďka najednou. Co je?
5: Cítíte?
4: To je ta chemička, že jo?
5: Příroda.
4: No já už to dneska nepoznám, ono to je stejný. My máme zahrádku u Mníško.
5: Já mám taky zahrádku.
4: Kde?
5: Na střeše. Vidíte ten puntík?
4: Prosím vás, pusťte mi to ruku.
5: Zmáčkněte si ten puntík.
4: Co to udělá?
5: Zmáčkněte si.
4: No to něco udělá.
5: No?
4: Ne,

0: Čekám. Čekám.
1: Když se Marie vzpamatovala a upravila se, zjistila, že auto je pryč. Nezbývalo než jít pěšky, jako každé ráno. Marie šla přes staveniště, kde se stavěla školka. Přitom si vzpomněla na nedávný výstup se svou dcerou Blankou.
2: Co je s tebou, Blanko?
3: Nic.
2: Jedla jsi něco?
3: Jedla.
2: Co jsi měla?
3: Nic.
2: Tak jedla jsi nebo nejedla?
3: Jedla.
2: Tak už nebudeš večeřet, ano?
3: Hele, mami.
2: No co je?
3: Ale ne.
2: Tak se vymáčkni, Blanko, co je?
3: Je něco k jídlu.
2: Já se tě ptám, a ty jsi jako bláznivá, prosím tebe, tak jsou tam včerejška ještě ty kalbanátky. Jak je přivezla teda Karla, voz je vždycky ve čtvrtek. No tak co je s tebou? Lukáš, podívej se na mě.
3: Co?
2: Ne, nic, já jsem myslela, že jsi nějaká taková. No jsi bledá taková celá.
3: Ale ne, jsem se ti zdá.
2: Kroužky pod očima máš.
3: Kde?
2: No takhle, takhle.
3: A prosím tě.
2: Taková nějaká.
3: Podívej na sebe, ty.
2: No jo. Co je s tebou?
3: Ale máme. Já se vezmu ten karbanátek.
2: Tak chceš ho ohřát nebo ho budeš jí studenej?
3: Hele, máme, prosím tě. A to je jedno, ohřátej nebo studenej.
2: Tak jak chceš, já mám práci, já jdu práci.
3: Mami.
2: No tak co zase?
3: Zastav se, prosím tě, v tom schonu.
2: No tak Blani. Blanko. Svěř se mámě.
3: Budeme jíst.
2: Ne, já už jsem jedla v závodce. Blanko, už jsem se tě kolikrát chtěla zeptat. A máš nějakého chlapce? Mně to můžeš říct. Jsem tvoje máma. Mě se ptala totiž Kazdová odvedle, jestli už jako tak jsem nevěděla, co jí mám říct najednou, tak jsem...
3: Tak nejradši bych, aby to byl chlapec.
2: No, tak se s někým seznám. S nějakým chlapcem. Tady okolo jich je, že jo. Já si myslím, že by si našla nějakou známost. Jsi pěkná.
3: Když holčičky jsou taky pěkný.
1: Ale prosím tebe, Blanko.
3: Co?
2: Ta od Kazdový odvedle má už takovou hezkou známost, půl roku. No, mě už to určitý Kazdový přišla takový hloupý, já nemám co říct. Tak už máš něco.
3: Se těším, že to bude kluk.
2: Kluk? No jo, to nespadne z nebe, milá zlata. Kluk. Nejdřív musíš mít známost, a pak to bude kluk, nebo holčička, nebo dvojce. Blanko. Blanko, kolik ti je let?
3: 17.
2: 17? Já tě měla ve 22, až jsme tě ani nechtěli, no to je dobrý tohleto. No to, Blanko.
3: No co, no já to budu mít teďka 17, no.
2: Ty budeš mít.
3: No kluka nebo holku.
2: Blanko.

0: Aninko, pozor! Tady se dělá hlubinej prd!
1: Hlubina.
2: Marie byla otřesena. Proč jí pořád to slovo hlubina vadí? Proč jí vadí lidé? Proč jí vadí svět?
3: Že by Květa měla přece jen pravdu? Ne.
2: Musela tu myšlenku zapudit. Pryč od staveniště, jenom dál.
3: Dál? Ne, nejsem povrchní. Přece chodím do divadla. Dívám se denně na televizi. No vlastně fakt je, že v divadle jsem dlouho nebyla. Ale chodím. Někdy chodím. My přece nežijeme špatně. My se celkem snažíme nějak žít. Aby to nějak vypadalo.

0: občas zajdu na operetu. I s manželem. Ten sice vždycky usne, ale to nevadí. Hezky chrupká. Máme doma 4 knihy? Ne, 5, teď jsem dostala k Vánocům. Zamlada jsem žila v Hlubočepích. Občas i vypnu televizi, když nám vypnou proud. Na Hluboký. Na Hluboký jsme byli s manželem na dovolený. A mě pak budou říkat, že nejsem hluboká. Že jsem povrchní. A to mě bude říkat nějaká Květa. Moje nejbližší kamarádka.
1: Mezitím Karel, kterého Marie jen letmo poznala na zastávce tramvaje číslo 20, otevřel první šanon v kanceláři závodu Chabeza na Smíchově a začal psát na stroji.

0: dres uměl a určitě uměl spoustu jazyků a byl charakter. A určitě neměl hluboko do kapsy. Když mě oslovil, tak jsem měla pocit, jako by mluvil celý svět a ne on sám. Bylo to takový, já nevím, takový nádherný. Jako by se mi to jenom zdálo.
1: Marie zatím kráčela dál po sídlišti a náhle si vzpomněla z nepochopitelných důvodů na Zdeňka. Zdeněk byl její tajný milenec. Co asi dělá? Zdeněk dělá v manželské a předmanželské psychologické poradně. Jeho ordinace je blízko. Že by zašla? Už měla být dávno v práci, ale když už je tady. A jako každý den rozhodla se po té epizodě s dvouválcovým řidičem vstoupit do Zdeňkovy ordinace. Musí. Nemůže si pomoct.
2: Ano.
0: To jsem já, Zdeňku, mohl?
2: To jsi ty. Mávě. No pojď dál.
0: Děkuji. Neruším.
2: Ne, nerušíš. Posaď se.
0: Děkuji. Opravdu tě neruším? Ne.
2: Opravdu mě nerušíš.
0: Já si připravím, jako by tě trošku rušila.
2: Ale jde pak, Marie.
0: Máš asi práci, viď?
2: No, mám práci, ale nerušíš mě.
0: Já mám pocit, že tě trošku ruším, Zdeňku.
2: Ale vůbec nemám, je. Tvůj pocit je naprosto mylný. Kdybys mě rušila, tak ti řeknu, že mě rušíš, ale ty mě prostě nerušíš.
0: Já na tobě vidím, že tě ruším.
2: Ale co bys na mě viděla? Vypadám naprosto normálně, vypadám jako každý druhý den.
0: Ne, Zdeňku, ty nevypadáš normálně.
2: A prosím tě, Marie, co? Já ti prostě říkám, že mě nerušíš a je to, no prostě.
0: Já si ruším.
2: Ale nerušíš mě, Marie. No, no tak, Marie, uklidni se, no tak.
0: To jsem chtěla slyšet.
2: Klid, klid.
0: Uděláš mi kávu?
2: Kávu, no samozřejmě.
0: Děkuju.
2: Udělám
0: kávu. Děkuju ti. Já se zapálím.
2: Jistě. No víš.
0: Děkuju.
2: Zapálím.

0: Zase.
1: Cože?
0: Zase.
1: Zase? Kdy?
0: Z Karádu.
1: Kde?
0: Na tom stejném místě, pořád dokola.
1: Šoféva?
0: Zase šofér.
1: To snad není možný.
0: Dvojku, potom jedničku. Tak.
1: Jakou dvojku, takovou ale jedničku? Prosím tě, Maluje, vymysli si něco originálnějšího.
0: Já už nemůžu.
1: Tohle mi říkáš léta a léta a zaplať pambu léta nic. No.
0: Zdeňku, já tě strašně potřebuju.
1: No, dobře.
0: Já tě potřebuju hrozně, já ti chci říct, jakože já už nechci. Já nechci, aby to bylo natajno. Já chci, aby to celý svět věděl.
1: Co?
0: Že se máme rádi.
1: Tak počkej.
0: Ne. Já chci, aby to všichni věděli. Já to vykřičím na celý svět, Zdeňku. Já se rozvedu.
1: Já jsem
0: si to rozmyslela. Já už nemůžu žít dál s tím.
1: Prosím tě, Maluje. My jsme tady sami, Maluje. No tak. Vedle je takový hubáček. No.
0: To je hubáček?
1: To hubáček je vedle. No co?
0: Toho neznám. No,
1: dobře, tím líp. Maluje, prosím tě. Co nejnaléhavěji
0: tě prosím. Já už s ním žít nemůžu. Nejde to.
1: Maluje, musíš být trpělivá a statečná.
0: A já už byla 10 let. Nemluv se mnou jako s pacientkou, jsem úplně v pořádku.
1: Podívej se, Maluje.
0: Já jsem férová ženská.
1: Uklidni se. Nemáš na to léta, Maluje, aby ses mohla ozvést.
0: Tak kdy ty léta budou, Zdenko, kdy?
1: Počkej ještě chvíli, neboj se, Maluje. Počkej.
0: Zdenko, to nejde. Jste mučivý.
1: Není vhodná doba.
0: Kdy to bude?
1: Maluje.
0: To jsme říkala včera. Já jsem náhodou včera požádala o rozvod. Co je, Zdenku?
1: Nic. To je wog.
0: Co?
1: Wog.
0: Už ti přestávám rozumět.
1: To je jako z kafe, wog. Kam si to dala?
0: Co?
1: Na kterou Prahu?
0: Na Prahu 1.
1: Kdy? Včera?
0: Včera. Já už nemůžu.
1: Co budeš dělat, až se dáš ozvést?
0: Já nevím, jak by ti to řekla, ale já chci žít jinak. Hloubš. Musím změnit život. A Zdenku, s tebou ho změním. Budeme strašně číst. Budeme se milovat.
1: Pomeň, Maluje.
0: Pořád číst.
1: Já musím za jedním svým kolegou.
0: Maluje. Milovat.
1: Já...
0: Budeme se milovat.
1: Aby mě trochu zpamatoval. Víš, Maluje?
0: Číst.
1: Já musím za jedním svým kolegou.
0: Milovat. Milovat. A číst.
2: A zatím Karel Krátký znovu založil papír do psacího stroje a začal psát.

0: Neuším.
1: Nic, dobrý, pojď dál. Zrovna se je dokončuju tu kudláčkovou, víš, ta hysterie. To je zajímavý případ, člověče, už měsíc na tom dělám. No nic, posaď se, kolego.
0: Děkuju.
1: Co je s tebou? Jseš nějaký divnej?
0: Nic, to je dobrý. Neuším tě.
1: Ne, vůbec ne. Co ta atestace, jak ti dopadla?
0: Na to teď nemám myšlenky.
1: No jo, a co fotbal? Půjdeš si začutat? Čut, čut, co?
0: Možná půjdu, možná ne.
1: No, tak co je s tebou?
0: Hele, podívej. Víš, ta moje.
1: Která? Jo, ta tvoje. Tak o co jde?
0: Tak ta moje mi, člověče, teďkon sdělila, že se vším končí. Že teda jako dává žádost o rozvod.
1: O rozvod?
0: Přesně tak. To mi řekla.
1: Kdy?
0: Dneska.
1: Dneska?
0: Dneska mi to řekla. Teď. Před chvílí.
1: No, teda pozdrav pambu. No a co dál?
0: No, co dál? No, prostě to podala, jakože chce se mnou žít.
1: To ti řekla?
0: No, neblbni. No, neblbnu. Nevím teď, jak to mám řešit.
1: No, podívej. Zhřešit? Aha.
0: Ne zhřešit, ale řešit.
1: Tak to řekni rovnou, ty jsi zhřešil a teď nevíš, jak to máš řešit. Podívej, to jsou věci, které nás plávy obklopujou. Jistě, že to nemusí být vyloženě tedy jako antagonistický.
0: To máš pravdu, to nemůže být vyloženě.
1: Jo, a můžu ti poradit tedy, že skutečně těchto případů máme plno.
0: To vím sám, to mě nemusíš říkat.
1: Podívej se, de facto, dalo by se říct, že tyto problémy, já vím, že tyhle problémy nás obklopujou, tak proti nim musíme čelit tak, že by se člověk měl oblnit.
0: Ale to já vím taky, ty to taky ladím, já si pořádnou ladu.
1: Tak proč za mnou chodíš?
0: Aha, no to máš pravdu, ty seš vlastně jako já. No, tak naschle.
1: Chápej, kolegáčku, co ti mám poladit, když ty všechno víš. Já ti můžu poladit jenom, co nás učili. Vždyť jsi se mnou chodil do ločníku, ne?
0: No jo, takže vlastně to je nesmyslná debata.
1: To je nesmyslná debata, kolegáčku.
0: Já si teda poladím sám.
1: Buď tak hodnej.
2: Blbec. Smíchovské kanceláři vytáhl další šanon. Marie rozmluva s Milencem, psychiatrem, hluboce ranila. Šla po sídlišti, ale domy byly tak stejné. A najednou se z nich stál nepřehledný labirint a nevěděla kudy kam.
3: Vždyť tady přece musí být nějaká cesta. Vždyť tady přece musí být nějaká cesta.
2: Tom ho potkala. Šel vzpřímený pěšky. Potichu si zpíval. Oslovila ho.
3: Prosím vás, já mám takovou prozbu. Já jsem se tady tak zamotal, já to moc neznám. Nevíte, jak bych se dostala tady z toho labirintu, samý dom je všecky stejný a...
4: Cože,
3: já...
4: promiň, co malinko jsem byl mimo. O co go?
3: Škod!
2: Před ní stál živý a zdravý národní umělec Karel Gott. Tak to byly fámy, že umírá. Pomyslela si Marie a bylo jí náhle hezky.
4: Já teda, paní, nevím, co hledáte. Já se sám tady také těžko orientuju.
3: Gott, na sídlišti Gott. A kde máte vůz?
4: No co je právě, co já ho nemůžu najít, no. Madam. Nechal jsem ho někde tady na sídlišti.
3: Tak vy taky hledáte?
4: Taky.
3: Tak hledáme spolu, pořád něco hledáme. Já, víte, třeba doma, když mi ten můj Karel, ale to je něco úplně jiného, to se nedá srovnat, vy a můj Karel, když třeba něco zašantročí, já jsem...
4: Milostivá, kterou ulici ráčíte hledat?
3: Já hledám, jak se dostanu ven na tu výpadovku, mistře.
4: Tak počkejte, teď jsme tady.
3: Tady.
4: A výpadovka, moment, co by měla být tam.
3: Ano. Ne, počkejte, tam není. O tam tu jdu.
4: Tak zpět. V tom to není. Moment. Vylučovací metoda.
3: Ano.
4: Celý ten směr vypouštíme.
3: Ano.
4: V tomhle směru jdu já.
3: Tete vy, ano.
4: Tam to ovšem není. To znamená, že zbývají pouze dva směry.
3: To je úžasná logika.
4: Moment. Ano. Tímhletím směrem, ne, počkejte, milostivá paní, tímhletím taky ne, my na to přijdeme, moment, co bude tenhle směr?
3: Tam?
4: Tam.
3: No, tak já půjdu s vámi, jdete tam taky?
4: Tam?
3: No.
4: Tam já nejdu.
3: Tak já nevím, co budu dělat.
4: Já to zkusím, tudyhle.
3: Ale ne, tam nic není, tam jsou domy.
4: Aha, no, no. Tak tady jsou všude domy. Milostivá.
3: Já koukám.
4: Tak co budeme dělat? Počkejte, zkuste jít tudy a já půjdu tudy.
3: Tudy. A kdybychom se nesešli, tak jsme šli dobře.
4: Tak, no. To znamená, že oba dva jsme našli, co hledáme.
3: Ano, výpadovku.
4: Vy svou výpadovku, já svůj vůz.
3: Tak vždycky dovedete tak poradit, mistře. A prosím vás, ještě můžu podpis.
4: Samozřejmě, prosím.
3: Já mám někde pak, i vy máte fotku dokonce. Barevnou.
4: Prosím, ne.
3: Děkuju.
4: Tak, so bye, bye.
3: Já si vás hluboce vážím.
4: Mrám, že jste tu vy. Očima sněm zaváte. V duši má chladný stín. Adam Pouchem srdce.
5: Revize jízdenek.
3: Už je tu zase.
5: Revize jízdenek.
3: Honem pryč.
4: Tak moment, jízdenku nevlastním, neb vlastním svůj vůz. Ale támhle ta madam, která se vám vzdaluje cirka 3-4 metry za sekundu, mám pocit, že silně bude potřebovat městskou hromadnou dopravu. Tak s Bohem, revizůrku.
6: Však ty taky jednou pojedeš tramvají.
2: Karel Krátký mezi tím vydal další list papíru a začal psát.

0: Co ještě může být? Možná mistr tance. Má takový taneční krok. A dva, tři. A tu otočku, jak udělal za tou tramvají. Nebo že by to byl kosmonaut. Ale neměl skafandr. A já jsem přece viděla našeho Remka. A ten měl skafandr. Nebo že by to byl ten... Ne, to určitě to... To bude ten, který dělá hrozně důležitou práci. Jako někam přijde, řekne buď ano, nebo ne. A všichni to udělají.
1: Mezitím se někde někomu narodilo dítě.
2: A je to chlapeček, maminko.

0: dobrá parta stavbařů, na dobrou svačinu, do místní restaurace, na dobré.
1: Hele, buchta! Prosím vás, nechte si toho.
2: No jo, ta teda je.
1: Puste mě, uvolněte mi cestu.
0: Bylo už k polednímu. Marie si říkala, už tam budu, už tam musím být. Ale v tom ji zarazil cestu člověk, kterého jakoby od někud znala. A pak si ho konečně vybavila. Jarda Drmla, sextán. Jakoby ho neznala.
3: Je, seš to ty?
4: Ahoj, nazdar, přeji hezký den. Jsem rád, že tě vidím ještě před polednem.
3: No, to je náhoda. Tak co děláš? Vůbec o tobě neslyším. Jseš to ty?
4: Jsem to já, ano, jsem to já. Možná, že tě to překvapí, ale můj hlas si asi někde slyšela. Přemýšlej.
3: Slyšela jsem, když jsme přece spolu chodili do třídy.
4: Ale ne. Jistě, ale nicméně nepřipomíná ti můj hlas ještě něco výrazně jiného. Dobrý den, vysíláme zprávy. No?
3: Tak to ne, to já vůbec rádio neposlouchám. Ale počkej. Já si vzpomínám, na škole si četl přece vždycky do rozhlasu zprávy, školní zprávy, to vím.
4: No a potom, co po škole?
3: No, co vlastně děláš teď?
4: Pip, pip, pip, pip. Tohle dělám. Celý život a práce mě těší, to ti mohu říct.
3: A co to je to pip, pip, pip, pí?
4: No přece, musím ti to tak prozradit. Já hlásím v rozhlase.
3: A už si vzpomínám. Ty děláš něco s tou morzovkou?
4: Ne, jsem hlasatel.
3: Ne.
4: Co pak to nepoznáš na mém hezkém tembru?
3: Drmlo, ty?
4: Tobě nic neříká konec zpráv, četl hlasatel Jaroslav Drmla?
3: Aha.
4: Teď to říkám obden.
3: Tak to seš ty, ten Drmla.
4: Ano, Drmla.
3: A co jinak děláš?
4: Hlásím.
3: No dobře, ale co jinak?
4: No, co dělám? Před 5 lety jsem se oženil, pořídil jsem si pěknou a příjemnou ženu v pěkném a příjemném bytě na sídlišti kousek za Prahou. Uh-huh. Máme 2 hezké děti, Marcela a Petru. Uh-huh. Děvčeti je 7, chlapci 9 let.
3: Už 9.
4: Nedávno ovšem došlo k malému konfliktu, protože Věra, moje žena, si zapomněla v obchodním domě tašku. Samozřejmě, že to svedla na mě, ale byla to vyložená hloupost, neboť já jsem s ní v tom obchodním domě nebyl. Marcel s Petrou jsou zatím na horách, vrátí se koncem týdne. Babičce, která byla dosti nemocná, se stav velice zlepšil, takže možná už příští týden bude Marcela a Petru hlídat. Konec zpráv.
3: Drmlo, můžu tě vypnout?
4: Ještě malý moment a můžeš si mě poslechnout na stanici Praha a večer na stanici Hvězda.
0: Ale to už Marie Drmlu vypnula a šla dál. Myslela teď na úplně jiné věci. S hrůzou zjistila, že už je 12. Zas jít do práce na 7 nevyšlo. Ale musí tam jít. Kdyby tak byla dovolená. A v tom si vzpomněla na své první postpubertální prázdniny.

0: to jsou fakt štípouty. Třeba bych fakt měla něco dělat. No ale co? To bych zase musela dělat. A zase bych dělala, tak... To bych vlastně musela dělat. Nemohla bych dělat to, co bych chtěla dělat. Zoufalý. Už to nebaví, to je taková nuda. Jo, kde já to ležím?
1: Hlášení místního rozhlasu.
0: Můžu to sahre
1: na zítřejší dně se připraví traktory 12, 13, 14.
0: Co to je?
1: Případně
0: jiný. Já tam něco mám.
1: Soudruh no Rambousek
0: to snad není možný.
1: Se dostaví do výkupny kože. Večer je v kulturním domě
0: zábava.
1: Účast nutná. Konec.
0: Tak nevím, co mám jde. Mě tak nebaví, zoufale. Co já si lehnu na bok?
2: Tenkrát nadělala Marie tátovi hodně starostí.
3: Veliký malér, člověče, no jo, no jo. Já nevím, jak z toho. No, 14 nás odjelo. No, jenom 13 se nás vrátilo, no já vím, to je ta situace, člověče, to je... Moment. Ano, dále.
4: Dobrý den.
3: Dobrý den, vy jste kdo?
4: Já jsem Jouda, Marušky, co byla s váma na táboře.
3: Aha. No. Už je to tady. Ahoj, ahoj. Pak ti zavolám.
4: Ahoj. Můžu na kličku?
3: Můžete.
4: Pane instruktor.
3: Jo, prosím.
4: Jo, děkuju, já si tady... Neznám to, že vás takhle večer otrávuju, ale vidím, Saš, nebo okolo, že jo, vidím, že svítíte, tak
3: no, jo,
4: to... Zajdu.
3: Jak tak se máte?
4: No to víte, no tak jak se mám, tak práce a zase práce.
3: No jo, tak jste si odfrk, že jo?
4: No, takhle, proč jsem
3: sami teď, že jo?
4: No, sami jsme zatím, holka, to je právě proto za váma jdu, pane instruktor. Víte, ona, všichni se vrátili před týdnem, že jo? A naše Maruš zatím se z toho tábora nevrátila. Tak jsme říkali, už jsme trošku nervózní, že jo? Když to bylo druhý, třetí den, jsme říkali, ale to víte, to, ale teď už, jako mamka říká, tačko, běž tam, zeptej se, že jo? Tak ne, že bych vás chtěl otravovat, že jo? Ale jako je mi to už divný.
3: No, no, tak to víte, no, co znamená týden, že jo?
4: No, to znamená celý život, jo?
3: No,
4: tak holka, já jsem byl proti, aby jela na ten plavecký tábor, víte, já jsem říkal ne, ne, ne, a ona, že jo, že tam má kámošky a že tam budou blbnout, znáte to, no holka, to víte.
3: No jo, to jste měl být důslednější v tomhle.
4: A co pak, prosím vás, můžete takovému mláděti odporovat?
3: Nejvalo by to dopadlo jinak.
4: No, tak hlavně, že si zablblí.
3: No jo, to si zablblí až moc.
4: No jo. Tak jako mě by zajímalo, kdy holka přijede, jestli mě můžete dát nějakou instrukci, jestli ten instruktor, jak se říká.
3: Co? No, no. No, tak jste byli sami, co jste dělali, nebylo to lepší takhle? Že jste si odfrkli?
4: No, víte, tak první dva dny, jo, ale pak se nám začalo stejskat. Pane instruktor, tak teď znáte, teď to je holka k zulíbání, že jo?
3: No, no jo, tak... Nic, nic.
4: Takový pobledlej. Ne, víte, co vám budu říkat, my jsme dlouho nemohli mít, no jo, až nakonec, nakonec dověz je vůbec moje, ale mám rád, jako kdyby byla vlastní, jako kdyby byla vlastní, pane instruktor, když... Ježišmarjat. Chodí si už neodvyknu, to vám řeknu. Co s váma je? Nějak pojď. Tam tady nějaký horko, že ho se potíte. Tam.
3: Pane Udo.
4: No.
3: To je situace.
4: No, situace je všude, to je všude rozhašené, až jsou ty noviny, to je všude. Všude, západ, východ, spodat se to mele. To víte.
3: Kolik je vaší paní?
4: No, paní je už, no, 50 na krku. Nemyslete, vypadá pěkně, ale to ona zase udržuje.
3: Jo, jo.
4: Ona chodí do toho. Kosmečáku, jak říká jednu za půl roku a vždycky to
3: vypadá. Zrovna nedávno jsem četl, že
4: co?
3: V nějakém časopise, že snad 60 leta si představte, že porodila teď
4: dítě. Ale to my bychom už nepadli. Ono by se to vypipila, víte, jak se to vypipila, tak už pak říkáte, dejte pokoj už. Taky se nazlobila, volka, že jo. Taky má svou hlavu, ona je po manželce, manželka taky, to je tvrdohlavá, je. Tak to si nás kde je, ať, nebo aspoň, ať nám teda napíše, jestli máte na ní
3: no,
4: spojení nějaký, víte, aby nám dala vědět.
3: To už asi těžko napíše.
4: A co to jako nebo?
3: A nic, nic, to je situace. Moment, já se napiju.
4: Počkejte, to je ocet.
3: To nevadí.
4: No, no počkejte, ale vy jste, Pane Štutor, tak mě řekněte do očí, co se stalo, nebo co jako zatovala se tam, nebo co jako...
3: Nic, klidu, pane Joudu, uklidněte se, jenom abyste byl v souvislostech. Podívejte se.
4: Prosím vás, dejte mi taky trošku to vodce.
3: Znáte Sázavu?
4: No tak já ji moc neznám, já jsem neplaval nikdy moc.
3: To je velice krutá řeka.
4: No jo, a... je svinstvo. Myslím ten vodce teda.
3: Jo, jo. Slabý neplavec. No. Nemá absolutně žádnou šanci.
4: No to ne, holka teda trošku jako tu čubičku, že jo, ale jako...
3: No tak ona právě vůbec neuměla žádnou
4: čubičku. No trošku čubičku uměla.
3: Neuměla. A, jo, čubičku, a to bys nemusel vidět, neuměla žádnou čubičku, no,
4: prosím,
3: pane Udo.
4: Prosím, to učil.
3: No tak se to naučil pěkně blbě. Kdyby si to pořádně naučil, tak tady mohla bejt.
4: No, počkejte, nechcete říct, že jste...
3: To povídám, ne, říkám, že by tady mohla teď být.
4: No, kde teda je?
3: No ne, ta já nevím, kde je, ale prostě říkám, že tady mohla.
4: No počkejte, kde je moje holka, kde je moje bubelinka?
3: Situace.
4: My tak říkáme, víte?
3: Jak říkáte?
4: Bubelinka. Už v dětství, kde je můj drobeček? Co je s váma?
3: Pane Hudo.
4: Pane instruktor, co je s váma? Vy se potíte, vy tady takový horko není.
3: Sázava má velice krutý spodní vejry, rozumíte? Velice krutý.
4: Vejry, jaký jsou vejry, prosím vás, kde je moje boubelinka?
3: Vaše boubelinka, no já nevím, no někde tam prostě... Prostě se stalo, že najednou...
4: No, no tak co je?
3: Přišel vejr nějaký, nebo já nevím, prostě boubelinka, nebo...
4: No a co, tak... Vy jste celý třesete pro Boha, tak co se stalo? No tak co se stalo?
3: Pane Udo, klid. No prostě...
4: Co se stalo s naší boubelinkou?
3: Ale to si se stalo, že si pomýlili, nechytejte mě tady za krk.
4: Tak co je?
3: To jsou ty proudy.
4: Ty proudy, no jo, to je ta puberta, víte, mládí. Holka se nikam zatoulá. No prosím vás, ale upřímně, byla tam hloubka.

0: Je, to je přízrak.
1: Ahoj, taťko.
0: Marie, Boubelinko, ty žiješ.
1: Co bych nežila?
0: Teď jsme slyšeli tak strašnou zprávu od tvého instruktora.
1: Jakože jsem se vdala, že se Rudla se mnou oženil, a co?
0: Ale ne, něco s nějakýma proudama.
1: No to jo, šla jsem s proudem.
2: Ano, tenkrát nadělala Marie svým rodičům hodně starostí. Mezitím Karel Krátký založil do psacího stroje další papír a posléze ho zmačkal.

0: Frank připadal, jako by toho tolik věděl.
1: Marie byla na konci svých sil. Říkala si, musím dorazit do práce. A šla dál, dál sídlištěm. Věděla, že tady, jako vždy, čeká autobus 178. Šťastně se rozeběhla. Konečně za půl hodiny dorazí, bude tam. A potěšilo jí, že autobus asi neodjel, protože u stanice stálo asi 20 lidí.
2: Upozorňujem, že autobus 178 má odluku a místo něj jezdí autobus 136. Ten ovšem jezdí pouze na stanici Strašecí a pak musí cestující použít náhradní dopravy pěšky a po 50 metrech je čeká další spoj označený variabilním symbolem X, který se vrací na výchozí stanici, odkud budou cestující kvadlovou dopravou dopraveni na stanoviště taxíku, které zase dopraví k přívozu. Upozorňujeme cestující, že ve vozidlech taxislužby platí jízdenky MHD. Přívoz cestující dopraví na pravý břeh a posléze místo 178 jede autobus číslo 175 do Hlubočep, ale pozor! Má tam spojku, která jede až do Jinonic. Upozorňujeme, že X4 od 3. května nejezdí. X5, která jezdila místo X4, jezdí do 29. dubna s výjimkou pracovních sobot a pracovních dnů před dny pracovního klidu. Opakuji. Upozorněme, že autobus 178...
0: Kamže jezdí X5?
3: Ale teď vznikal do Hlubočep.
4: No jo, a tam, že to končí.
5: Hlavně se musíme dostat k přívozu.
0: Ale kde je přívoz? Tak kde je přívoz, pro boha?
3: U stanice, u přívozu, to neznáte, paní?
0: No to neznám.
3: U přívozu, tam přece vždycky jezdila 156.
0: No to
3: nebo když tam byly koleje, tak jezdila 419. No. Tak na koho máme teďko čekat?
4: Na přívoz, na přívoz. Ale nejdřív se musí... Musíme k tomu přívozu dostat.
3: Kdo teda půjde se mnou na přívoz? Kdo nechce, ať si tady čeká. Já jdu na přívoz.
6: Pozor tady.
7: Já jdu také.
6: Uvolněte to tady.
8: Uvolněte to tady. My jdeme na přívoz.
0: Počkáme, nám něco pojede.
8: Jo, pozor, aby vám taky jednou neujel vlak.
6: Tak pojďte všichni.
1: Pojďte. Náhodně cestující, kteří si říkali přívozáci, se blížila k přívozu. Převozník Mikeš den předtím hodně pil.
9: Tak přívozáci, už jsme tady.
8: Já jsem tak ráda, tak jsem utahaná.
6: Místo X-ky má Y, a zatím jede převozník.
10: Přátelé, počkáme 20 minut, 20 minut.
11: Haló, pozor, tamhle jede. Haló, pane, kam jede?
12: Je tady příliš velký proud. Já nemůžu zapíchnout bydlo.
13: Kdy se dostane do práce, teď už je odpoledne.
14: Haló, zastavte, tady jsme.
15: To jsou olympionici, ty trénujou.
14: Konečně, už je tady.
12: Pojďte, všichni pojďte, ale opatrně. Ať to nepřevrnete.
13: Jsme vodě.
12: Nazad.
13: Tak se vás odtíváte.
12: Nevíte, jak se děláte.
13: On mi
16: Uzel.
17: No.
16: Co já vím, já to nikdy nedělal.
17: Já to dělám.
16: Já už měl být dávno v práci.
12: Helgo, to je vaše noha. Já myslel, že je to cool.
17: No to je cool.
12: Málem jsem vás přivázal k lodi. Opatrně nastupujte. Už se to domácí.
13: Já mám mořskou nemoc.
12: Já? Nejdřív chlapí, pak ženský. Spočítejte se, kolik vás je.
17: Počítejte.
13: Plavat!
17: Poplavit! Já můžu počkat, já jsem umělec na volný noze. Au, už nejsem.
12: Jedeme, vem vás těch!
17: Jedeme!
12: Počtrž
1: bavit se s cestujícími, vyrazila na obtížnou cestu.
7: Pozor! Vylejvejte vodu! Asi se potápíme!
8: Není možné tohle.
17: Revize jízdenek.
8: Děkuji.
17: Revize jízdenek. Revize.
18: Chcete nám radši pomoct vylejvat vodu?
17: To není v mé náplni práce. Revize
15: jízdenek. My se potápíme, kde se kontrolují jízdenky.
8: A nedobrat na kávu. Není možné.
7: Dejte si něco, no tak.
1: Marie se tu konečně poznala hloupá. To, po čem toužila a čeho se zároveň bála. A najednou to tam bylo něco strašného. Zapletala se, neviděla, neslyšela. Konečně vyplula.
0: Nešajte na mě!
1: Stanula na císařské louce. Marie si odechla. Z hloubky je venku. Otřásla se. Její splihlé šaty rýsovaly neforemné tělo.
11: Jděte kousek dál, teď jste mi vyplašila rybu. Já tady čekám už 40 let.
18: Kdybyste, pane, věděl, na co jsem já dneska všecko čekala. Teď já sotva dejchám, teď jsem se topila.
17: Já jsem taky čekal na jednu... To jste vy?
18: No, ne. No to jste vy, no.
17: To znamená, paní...
18: Ano, to jste vy, co jsem kvůli vám všecko nestihla, teď...
17: Ukážete mi, paní, dvě platné jízdenky.
18: To je dobrý tohle. Teď na tom převozu nebyla ani možnost. Mě řekli, že X-ka nejede. Na druhém břehu, že místo toho jede 156. Od 1. března, že...
17: To mě nezajímá. Podívejte se, byla prostě výluka. Nedá se nic dělat. Museli jsme trochu zaimprovizovat, ale teď mi ukažte svoji platnou jízdenku. Vlastně dvě. Na břehu byl instalován perforovací přístroj.
18: No ale já jsem dala korunu převozníkovi.
17: Čekám. Občanský průkaz.
18: Ale na tom nic nepoznáte. Tam nepoznáte, jestli jsem to já nebo manžel. Je to celý promáčený samá šmouha. Podívejte, no. Co vám je?
17: Změna. Spad mi do vody odznak.
18: Chudáku.
17: Paní, vzhledem k tomu, že dnes je skutečně výjimečná situace, kterou jsem nepředpokládal, odpouštím vám pokutu 200 korun. Jděte.
18: Jste strašně hodnej.
17: Nechte toho.
18: Vy jste, pane, já se toho. Vám musím hluboce poklonit.
17: Ale ne, ale co můj odznak?
18: Já se vám musím hluboce poklonit.
17: Tak to je konec, Rudolf.
18: Já se vám musím hluboce poklonit.
17: Tvůj smysl života. Co budu dělat bez odznaku? Revizor bez odznaku, to je jako kráva bez rohu.
11: Rudlo. Celý život si se vzal.
1: Marie byla šťastná. Konečně potkala člověka, kterému rozuměla. I když ráno začalo všecko úplně jinak, konečně našla smysl života. Všechno už nebylo tak černé, jak se jí to ráno zdálo. A přesto byla černá pasažérka. Marie šla a z dálky se otočila zpátky. Měla pocit, že revizor na ní mává. Těšila se domů na svého manžela, který ji už tolikrát rozčílil. Těšila se na své odrostlé děti a taky si vzpomněla na svého námořníka. Kdo to je? Jedno ještě jako holka jsem četla knížku. Jmenovalo se to? Stříbrný, ano, Fráňa Šrámek, Stříbrný vítr. A bylo to, takový to bylo. No, byla jsem ještě mladá. Četla jsem to skoro měsíc u babičky na Hluboké. A tam byla nádherná postava toho. On se jmenoval ten mladý, takový to byl. Kdyby tady někde byl. A on tu je. Malinko mě připomínal toho z těch zákonů pohybu, ale byl trošku starší.
13: Připomínal mi takový ty hrdiny ze seriálu, co vystupují od prvního do posledního dílu v kravatě a šatech.
1: Karel Krátký zahodil poslední list ze svého šanonu a konečně dokončil dopis, který si po sobě pečlivě přečetl.
19: Vážený Československý rozhlase, právě jsem vyslechl vaši hru. Jsem zhnusen. Jak je možné, že jste natočili tuto hru o ženě, která je obyčejná ženská, která nic není? Pravda je, že jsem do ní ráno drcnul a že se na mě podívala. Ale o co jde? Nechápu, proč jste třeba nenatočili hru o mně. Víte, jaké já mám zásluhy? Já jsem se narodil a už jsem věděl, kam patřím a co budu dělat. Proč o ní, proč ne o mne? Vždyť nakonec ona všecko zvorala. Proč? Vždyť nakonec nešla do práce a já byl v práci od rána. A celý den píšu tohle. A proč nemůže být někdy hra o mně? Ne, že bych byl nějaký náfuka. Já mám taky svý chyby. Občas zalžu, dám si to pivko, někdy dokonce i nějaký ten rum. Ale kdo by takovej nebyl? Vážený Československý rozhlase, znovu

0: Společně jsme, přátelé, poslouchali původní rozhlasovou komedii Jiřího Lábuse, Oldřicha Kajzera a Jana Čecha Hledání. Hudba Vladimír Zahradníček, stereoscénář Pavel Šobr, dramaturgie Marie Říhová. Účinkovali Jiří Lábus, Oldřich Kajzer, Jan Čech, Ladislav Beneš, Jan Dolejší, Jiřina Fuková a Ivan Holeček. A právě Ivan Holeček měl také režii tohoto příběhu, který natočil v roce 1989.
1: Rádio Jich Cimbálka, Rádio Jižní Moravy.

0: Lubi, nie lubi,
1: máma
0: lubi,
1: rád,
0: nie lubi.
1: Mě máma rád, máma rád, mě máma rád.
0: Lubi, nie lubi, lubi, nie lubi, lubi.
1: Máma rád, mě máma rád, máma rád.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: tam jsou moje koreně.
1: Kde našel jsem cit?
0: Lásku i zmierenie. Kde národ můj pradávny, no večne mladý, učil ma pokore
2: i prekonať pády.
0: Tam jsou moje koreně. Kde matkina neha a otcova múdrosť všetko zlé zaženie. Tam vo zvenách lúk i pastvín, tam spočiniem.
2: Tam moja duša zaspí.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Zábava, smích a hromada skákání. Dětský den v Hodoníně je tady. V sobotu 23. května od 10 do 17 hodin ožije Očovská louka neuvěřitelnou dávkou zábavy. Těšit se můžete na skákací atrakce, záplavu balónků, sportovní aktivity i občerstvení pro děti zdarma. Chybět nebudou ani food trucky a DJ. Celým dnem vás provede moderátor Vojta Ošlejšek. A to nejlepší, vstup je zdarma. Tak vezměte děti a doroste. Tenhle den bude stát za to. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.
2: Mami, mě píše jenom žlutá fixa.
3: A v práci došel toner. I toaleťák. To zas bude den.
4: Klid. Zastav se v Kampi. Škola, kancelář i drogerie. Všechno vyřešíš na jednom místě. A zaparkuješ hned u dveří.
5: Kampi Hodonín na Kapřiskách. Vše pro školu, kancelář i čistou firmu. Kampi. Nakoupíte dřív, než vám vystydne kafe.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Hodonínska.
6: Město Hodoníny letos nabízí finanční podporu pro nadané a talentované děti, které uspěly ve vědomostních, uměleckých nebo jazykových soutěžích. O dotaci mohou žádat rodiče dětí od 3 do 18 let, které reprezentují školu nebo volnočasovou organizaci z Hodonína. Podpora se nevztahuje na sportovní aktivity a maximálně může dosáhnout 10 000 korun.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
6: Dnes na jihu Moravy oblačno až skoro zataženo, častější přehánky nebo výjimečné bouřky se budou tvořit v průběhu odpoledne hlavně v severní a východní polovině kraje. Večer budou srážky ustávat a oblačnost částečně ubývat. Nejvyšší denní teplota 21 až 24 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Hledáte program pro děti na léto?
2: Já budu chodit na příměřský malířský tábor plný tvoření, malování a zábavy do ateliéru Art Tia v Břeclavi.
1: Stačí, když děti ráno přivezete a my je odpoledne bezpečně odvezeme domů. Více informací a přihlášky na www.timeaturciak.art.
3: Radost, smutek, hněv, strach, znechucení. Co s tebou dělají, když je opravdu cítíš? Pět primárních emocí, doplněných o překvapení, je hlavním tématem výstavy Kortizol a endorfiny v Galerii výtvarného umění v Hodoníně. Pět současných českých umělců jim dává podobu a nechává návštěvníky do nich vstoupit. Přijďte to prožít. Výstava trvá do 18. října. Více informací na www.gvuhodonin.cz.
4: Vlkošské dny vojenských tradic 2026. Tradiční vojensko-historická akce regionu je opět tady. Jedinečný střet historických vojsk, techniky i útoky válečných koní v hlavní bojové ukázce s leteckým soubojem letounu Messerschmitt Bf 109 versus P-51 Mustang přímo nad vámi. Exkluzivní premiéra průzkumného letounu Piper L-4. Dynamické ukázky jednotky speciálního vyzbrojení a mnohem více uvidíte 6. června od 10 ve Vlkoši. Tady prostě nesmíte chybět. Více info na www.militarymuseum.cz nebo na Facebooku.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně ze Strážnicka.
5: Ve bzenecké lokalitě Falaříky začala montáž nového disk golfového hřiště. Technické služby současně upravují terén a odstraňují staré konstrukce, aby se celé okolí zvelebilo. Nové sportoviště nabídne 9 jamek a výhozišť pro hráče disk golfu. Dodávka a montáž vyjde zhruba na 250 tisíc korun.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
5: Dnes na jihu Moravy oblačno až skoro zataženo, častější přehánky nebo výjimečné bouřky se budou tvořit v průběhu odpoledne hlavně v severní a východní polovině kraje. Večer budou srážky ustávat a oblačnost částečně ubývat. Nejvyšší denní teplota 21 až 24 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Městy Spolešovice a Polešovičtí vinaři vás srdečně zvou na 9. ročník otevřených sklepů. V sobotu 30. května od 15 hodin bude na Vinařské ulici otevřeno 15 sklepů menších i větších vinařů. Těšit se můžete na bohaté občerstvení a cymbálové muziky Dolňáci a Liša. Více informací na www.polešovice.cz. 71. ročník tradičních národopisných slavností Podnuží v písni a tanci se uskuteční v Trdonicích ve dnech 5. až 7. června. Tento významný folklorní festival, jeden z nejstarších v regionu, nabídne bohatý program plný lidové hudby, tance, krojů, přehlídku řemesel a ochutnávky místních vín. Nebudou chybět ani soutěže ve zpěvu, tanci a ostárka Podnuží. Podrobný program a další informace najdete na www.tvrdonice.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Hledáte program pro děti na léto?
2: Já budu chodit na příměřský malířský tábor plný tvoření, malování a zábavy do ateliéru Art Tia v Břeclavi.
1: Stačí, když děti ráno přivezete a my je odpoledne bezpečně odvezeme domů. Více informací a přihlášky na www.timeaturciak.art.
3: Radost, smutek, hněv, strach, znechucení. Co s tebou dělají, když je opravdu cítíš? Pět primárních emocí, doplněných o překvapení, je hlavním tématem výstavy Kortizol a endorfiny v Galerii výtvarného umění v Hodoníně. Pět současných českých umělců jim dává podobu a nechává návštěvníky do nich vstoupit. Přijďte to prožít. Výstava trvá do 18. října. Více informací na www.gvuhodonin.cz.
4: Vlkošské dny vojenských tradic 2026. Tradiční vojensko-historická akce regionu je opět tady. Jedinečný střet historických vojsk, techniky i útoky válečných koní v hlavní bojové ukázce s leteckým soubojem letounu Messerschmitt Bf 109 versus P-51 Mustang přímo nad vámi. Exkluzivní premiéra průzkumného letounu Piper L-4. Dynamické ukázky jednotky speciálního vyzbrojení a mnohem více uvidíte 6. června od 10 ve Vlkoši. Tady prostě nesmíte chybět. Více info na www.militarymuseum.cz nebo na Facebooku.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Břeclavska.
5: Na hrázích řeky Dyje v Břeclavi vyrostly nové zábrany proti vjezdu aut. Technické služby je zatím nainstalovaly na 9 místech a během několika dní se uzavřou tak, aby zúžili cestu. Cyklisté, pejskaři nebo rodiče z kočárky tudy projedou dál, pro auta ale budou zábrany nepřekonatelné.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
5: Dnes na jihu Moravy oblačno až skoro zataženo. Častější přehánky nebo výjimečné bouřky se budou tvořit v průběhu odpoledne hlavně v severní a východní polovině kraje. Večer budou srážky ustávat a oblačnost částečně ubývat. Nejvyšší denní teplota 21 až 24 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Zábava, smích a hromada skákání. Dětský den v Hodoníně je tady. V sobotu 23. května od 10 do 17 hodin ožije Očovská louka neuvěřitelnou dávkou zábavy. Těšit se můžete na skákací atrakce, záplavu balónků, sportovní aktivity i občerstvení pro děti zdarma. Chybět nebudou ani food trucky a DJ. Celým dnem vás provede moderátor Vojta Ošlejšek. A to nejlepší, vstup je zdarma. Tak vezměte děti a dorazte. Tenhle den bude stát za to. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.
2: Mami, mě píše jenom žlutá fixa.
3: A v práci došel toner. I toaleťák. To zas bude den.
1: Klid. Zastav se v Kampi. Škola, kancelář i drogerie. Všechno vyřešíš na jednom místě. A zaparkuješ hned u dveří.
4: Kampi Hodonín na Kapřiskách. Vše pro školu, kancelář i čistou firmu. Kampi. Nakoupíte dřív, než vám vystydne kafe.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Veselska.
5: Ve Veselí nad Moravou se kvůli usazení trafostanice na noc uzavře část silnice 1/55. Omezení začne 21. května ve 22 hodin a skončí 22. května ve 3 ráno. Objízdná trasa pro všechny řidiče povede po silnici 1/54 a dále ulicemi Stolářská, Národních mučedníků, Rumunská a Lány. Město žádá řidiče, aby byli opatrní a sledovali přechodné dopravní značení.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
5: Dnes na jihu Moravy oblačno až skoro zataženo. Častější přehánky nebo výjimečné bouřky se budou tvořit v průběhu odpoledne hlavně v severní a východní polovině kraje. Večer budou srážky ustávat a oblačnost částečně ubývat. Nejvyšší denní teplota 21 až 24 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Městy Spolešovice a Polešovičtí vinaři vás srdečně zvou na 9. ročník otevřených sklepů. V sobotu 30. května od 15 hodin bude na Vinařské ulici otevřeno 15 sklepů menších i větších vinařů. Těšit se můžete na bohaté občerstvení a cymbálové muziky Dolňáci a Liša. Více informací na www.polešovice.cz. 71. ročník tradičních národopisných slavností Podluží v písni a tanci se uskuteční v Trdonicích ve dnech 5. až 7. června. Tento významný folklorní festival, jeden z nejstarších v regionu, nabídne bohatý program plný lidové hudby, tance, krojů, přehlídku řemesel a ochutnávky místních vín. Nebudou chybět ani soutěže ve zpěvu, tanci a ostárka Podluží. Podrobný program a další informace najdete na www.tvrdonice.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Zábava, smích a hromada skákání. Dětský den v Hodoníně je tady. V sobotu 23. května od 10 do 17 hodin ožije Očovská louka neuvěřitelnou dávkou zábavy. Těšit se můžete na skákací atrakce, záplavu balónků, sportovní aktivity i občerstvení pro děti zdarma. Chybět nebudou ani food trucky a DJ. Celým dnem vás provede moderátor Vojta Ošlejšek. A to nejlepší, vstup je zdarma. Tak vezměte děti a dorazte. Tenhle den bude stát za to. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.
2: Mami, mě píše jenom žlutá fixa.
3: A v práci došel toner. I toaleťák. To zas bude den.
4: Klid. Zastav se v Kampi. Škola, kancelář i drogerie. Všechno vyřešíš na jednom místě. A zaparkuješ hned u dveří.
5: Kampi Hodonín na Kapřiskách. Vše pro školu, kancelář i čistou firmu. Kampi. Nakoupíte dřív, než vám vystydne kafe.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Hodonínska.
6: Talentované děti, které uspěly ve vědomostních, uměleckých nebo jazykových soutěžích. O dotaci mohou žádat rodiče dětí od 3 do 18 let, které reprezentují školu nebo volnočasovou organizaci z Hodonína. Podpora se nevztahuje na sportovní aktivity a maximálně může dosáhnout 10 000 korun.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
6: Dnes na jihu Moravy oblačno až skoro zataženo, častější přehánky nebo výjimečné bouřky se budou tvořit v průběhu odpoledne hlavně v severní a východní polovině kraje. Večer budou srážky ustávat a oblačnost částečně ubývat. Nejvyšší denní teplota 21 až 24 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

jsem dobrý, ženu mám zlu. Já jsem dobrý, ženu mám zlu. Keď si jdem do krčmy, keď si jdem do krčmy, ona za mňu. Keď si jdem do krčmy,

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Hledáte program pro děti na léto?
2: Já budu chodit na příměřský malířský tábor plný tvoření, malování a zábavy do ateliéru Art Tia v Břeclavi.
1: Stačí, když děti ráno přivezete a my je odpoledne bezpečně odvezeme domů. Více informací a přihlášky na www.timeaturciak.art.
3: Radost, smutek, hněv, strach, znechucení. Co s tebou dělají, když je opravdu cítíš? Pět primárních emocí, doplněných o překvapení, je hlavním tématem výstavy Kortizol a endorfiny v Galerii výtvarného umění v Hodoníně. Pět současných českých umělců jim dává podobu a nechává návštěvníky do nich vstoupit. Přijďte to prožít. Výstava trvá do 18. října. Více informací na www.gvuhodonin.cz.
4: Vlkošské dny vojenských tradic 2026. Tradiční vojensko-historická akce regionu je opět tady. Jedinečný střet historických vojsk, techniky i útoky válečných koní v hlavní bojové ukázce s leteckým soubojem letounu Messerschmitt Bf 109 versus P-51 Mustang přímo nad vámi. Exkluzivní premiéra průzkumného letounu Piper L-4. Dynamické ukázky jednotky speciálního vyzbrojení a mnohem více uvidíte 6. června od 10 ve Vlkoši. Tady prostě nesmíte chybět. Více info na www.militarymuseum.cz nebo na Facebooku.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně ze Strážnicka.
5: Ve bzenecké lokalitě Falaříky začala montáž nového disc golfového hřiště. Technické služby současně upravují terén a odstraňují staré konstrukce, aby se celé okolí zvelebilo. Nové sportoviště nabídne 9 jamek a výhozišť pro hráče disc golfu. Dodávka a montáž vyjde zhruba na 250 tisíc korun.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
5: Dnes na jihu Moravy oblačno až skoro zataženo, častější přehánky nebo výjimečné bouřky se budou tvořit v průběhu odpoledne hlavně v severní a východní polovině kraje. Večer budou srážky ustávat a oblačnost částečně ubývat. Nejvyšší denní teplota 21 až 24 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jihcimbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Městy Spolešovice a Polešovičtí vinaři vás srdečně zvou na 9. ročník otevřených sklepů. V sobotu 30. května od 15 hodin bude na Vinařské ulici otevřeno 15 sklepů menších i větších vinařů. Těšit se můžete na bohaté občerstvení a cymbálové muziky Dolňáci a Liša. Více informací na www.polešovice.cz. 71. ročník tradičních národopisných slavností Podluží v písni a tanci se uskuteční v Trdonicích ve dnech 5. až 7. června. Tento významný folklorní festival, jeden z nejstarších v regionu, nabídne bohatý program plný lidové hudby, tance, krojů, přehlídku řemesel a ochutnávky místních vín. Nebudou chybět ani soutěže ve zpěvu, tanci a ostárka Podluží. Podrobný program a další informace najdete na www.tvrdonice.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jihcimbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocimbalka.cz.

0: Fabiany a Zbyněk Kopeček uvádí Vinařovo okénko. Dobré rady a tipy pro všechny jihomoravské vinaře.
1: Dobrý den, od mikrofonu Rádia Jih přeje Zbyněk Kopeček. Minulý týden trochu svlažil a ochladil naše vínce a zahrady. Vše zelené se probralo, poskočilo a má se k životu. Ale bohužel nejen rostliny. Spolu s nimi se probrali i různí škůdci, kterým čerstvé lístky chutnají, ale také i houbové choroby, kterým vlhko svědčí. Právě nyní nastala nejlepší doba k ošetření rostlin. Nejen kvůli současným tlakům, ale také kvůli budoucí kondici révy i zahradních rostlin, které čekají různé stresové situace, ať už jde o kvetení, horka či vlhka. Můžete tedy právě v těchto dnech přijít s prvním postřikem proti padlí, plísni révové a současně dodat rostlinám energii formou tekutého či pevného hnojiva. Po vydatných deštích je vysoká vlhkost i vyšší teplota, a to značí vyšší tlak hlavně padlí révového. V této fázi intenzivního růstu je lepší použít systémové postřiky, které budou chránit i nové přírůstky, což je velmi důležité. Na padlí doporučujeme systémový postřik Topaz, Dinali nebo Belanti Plus a k tomu Cumulus, který zesílí ochranu. Na perenosporu bych doporučil loňskou novinku Zorvek Vinábl, u kterého nehrozí rezistence účinnosti. K tomu je vhodné použít listové hnojivo, které podpoří růst, například tekutý Harmivit nebo práškový Fitovit. Pro lepší ulpění postřiku pomůže smáčedlo Silvet Star, které zamezí odparu či smítí aplikovaného postřiku. V současné době se objevují ve vinicích i zahradách mšice, zejména na okrasných keřích, květinách, ale zahledl jsem je i na listech jabloní či třešní. Na jejich likvidaci použijte osvědčený Mospilan, Sanium systém, nebo nabízíme ve Vinařském domě i bioprodukt s názvem Neem Azal. Na ochranu brambor proti plísni bramborové nabízíme univerzální přípravek Champion či Revus. Vlhko také probralo háďátka, které napadají zejména mladou zeleninu a dokáží doslova sežrat za jeden den. I na ně máme ve Vinařském domě řešení. Velmi účinný Atkan HA, který má navíc krátkou ochranu lhůtu. Zanedlouho se také objeví žraví chroustí, kteří jsou schopni zdecimovat stromy a keře za velmi krátkou dobu. Proto je potřeba zabojovat proti ním už nyní, kdy jsou ve formě larev. Na ně, ale také i na jiné parazitické hlísnice, skvěle zabírá přípravek Nemagreen. Strupovosti na jabloních a hrušních zase zabrání osvědčený diskus nebo Belanti. Rez hrušňovou potlačí Magnikur Core. Déšť také nastartoval růst plevelů. V bramborách jim zabrání novinka s názvem Baskran, který je vhodný i na zrostlé plevele. A v zelenině můžete záhonek vyčistit od plevelu také novinkou s názvem Plevel X. Je to mnoho informací, a tak bych asi poradil, přijďte k nám do Vinařského domu a naši odborníci vám poradí, co a jak ošetřit, čím a hlavně kdy. Od mikrofonu Rádia Jih přeje hezký den Zbyněk Kopeček, Vinařský dům Dumňany.
0: Vinařovo okénko na Rádiu Jih. To jsou dobré rady a tipy pro všechny jihomoravské vinaře. Od Zbyňka Kopečka z Vinařského domu v Dubňanech. www.vinařskydom.cz. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Hledáte program pro děti na léto?
2: Já budu chodit na příměřský malířský tábor plný tvoření, malování a zábavy do ateliéru Art Tia v Břeclavi.
1: Stačí, když děti ráno přivezete a my je odpoledne bezpečně odvezeme domů. Více informací a přihlášky na www.timeaturciak.art.
3: Radost, smutek, hněv, strach, znechucení. Co s tebou dělají, když je opravdu cítíš? Pět primárních emocí, doplněných o překvapení, je hlavním tématem výstavy Kortizol a endorfiny v Galerii výtvarného umění v Hodoníně. Pět současných českých umělců jim dává podobu a nechává návštěvníky do nich vstoupit. Přijďte to prožít. Výstava trvá do 18. října. Více informací na www.gvuhodonin.cz.
4: Vlkošské dny vojenských tradic 2026. Tradiční vojensko-historická akce regionu je opět tady. Jedinečný střet historických vojsk, techniky i útoky válečných koní v hlavní bojové ukázce s leteckým soubojem letounu Messerschmitt Bf 109 versus P-51 Mustang přímo nad vámi. Exkluzivní premiéra průzkumného letounu Piper L-4. Dynamické ukázky jednotky speciálního vyzbrojení a mnohem více uvidíte 6. června od 10 ve Vlkoši. Tady prostě nesmíte chybět. Více info na www.militarymuseum.cz nebo na Facebooku.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Břeclavska.
5: Na hrázích řeky Dyje v Břeclavi vyrostly nové zábrany proti vjezdu aut. Technické služby je zatím nainstalovaly na 9 místech a během několika dní se uzavřou tak, aby zúžili cestu. Cyklisté, pejskaři nebo rodiče z kočárky tudy projedou dál, pro auta ale budou zábrany nepřekonatelné.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
5: Dnes na jihu Moravy oblačno až skoro zataženo, častější přehánky nebo výjimečné bouřky se budou tvořit v průběhu odpoledne hlavně v severní a východní polovině kraje. Večer budou srážky ustávat a oblačnost částečně ubývat. Nejvyšší denní teplota 21 až 24 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.
6: Muziko, hoši!

Keď jsem išel kolem lesa, sova na mňa hukla, a já jsem sa tak polekal, až mě gaťa pukla. Za tu našu stodolenku je hluboká studňa, nabrala z ní milá vodu, ale není pro mňa.

Na rádiu Jich Cimbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Zábava, smích a hromada skákání. Dětský den v Hodoníně je tady. V sobotu 23. května od 10 do 17 hodin ožije Očovská louka neuvěřitelnou dávkou zábavy. Těšit se můžete na skákací atrakce, záplavu balónků, sportovní aktivity i občerstvení pro děti zdarma. Chybět nebudou ani food trucky a DJ. Celým dnem vás provede moderátor Vojta Ošlejšek. A to nejlepší, vstup je zdarma. Tak vezměte děti a doroste. Tenhle den bude stát za to. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.
2: Mami, mě píše jenom žlutá fixa.
3: A v práci došel toner. I toaleťák. To zas bude den.
1: Klid. Zastav se v Kampi. Škola, kancelář i drogerie. Všechno vyřešíš na jednom místě. A zaparkuješ hned u dveří.
4: Kampi Hodonín na Kapřiskách. Vše pro školu, kancelář i čistou firmu. Kampi. Nakoupíte dřív, než vám vystydne kafe.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Břeclavska.
5: Řidiči v Břeclavi nerespektují novou dopravní uzavírku, případy už řeší městská policie. Jedná se o ulici Národních hrdinů, kde omezení platí od včerejška. Objízdná trasa je navržená tak, aby zachovala co nejlepší plynulost dopravy a celá situace je monitorována kamerovým systémem. Ten hned v první den uzavírky zaregistroval tolik hříšníků, že město Břeclav na sociálních sítích znovu vyzvalo šoféry, aby dodržovali objízdnou trasu a dopravní značení. V opačném případě budou pokutováni.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
5: Na našem území aktuálně vládne spíše oblačno až skoro zataženo, ke kterému místy evidujeme přehánky nebo bouřky. Zítra na jižní Moravě očekáváme podle předpovědi převážně oblačnou oblohu, kterou výjimečně doplní slabé přehánky. Teploměry ukáží maximálně 12 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu Jich Cimbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Městy Spolešovice a Polešovičtí vinaři vás srdečně zvou na 9. ročník otevřených sklepů. V sobotu 30. května od 15 hodin bude na Vinařské ulici otevřeno 15 sklepů menších i větších vinařů. Těšit se můžete na bohaté občerstvení a cymbálové muziky Dolňáci a Liša. Více informací na www.polešovice.cz. 71. ročník tradičních národopisných slavností Podluží v písni a tanci se uskuteční v Trdonicích ve dnech 5. až 7. června. Tento významný folklorní festival, jeden z nejstarších v regionu, nabídne bohatý program plný lidové hudby, tance, krojů, přehlídku řemesel a ochutnávky místních vín. Nebudou chybět ani soutěže ve zpěvu, tanci a ostárka Podluží. Podrobný program a další informace najdete na www.tvrdonice.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Zábava, smích a hromada skákání. Dětský den v Hodoníně je tady. V sobotu 23. května od 10 do 17 hodin ožije Očovská louka neuvěřitelnou dávkou zábavy. Těšit se můžete na skákací atrakce, záplavu balónků, sportovní aktivity i občerstvení pro děti zdarma. Chybět nebudou ani food trucky a DJ. Celým dnem vás provede moderátor Vojta Ošlejšek. A to nejlepší, vstup je zdarma. Tak vezměte děti a dorazte. Tenhle den bude stát za to. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.
2: Mami, mě píše jenom žlutá fixa.
3: A v práci došel toner. I toaleťák. To zas bude den.
1: Klid. Zastav se v Kampi. Škola, kancelář i drogerie. Všechno vyřešíš na jednom místě. A zaparkuješ hned u dveří.
4: Kampi Hodonín na Kapřiskách. Vše pro školu, kancelář i čistou firmu. Kampi. Nakoupíte dřív, než vám vystydne kafe.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Hodonínska.
5: Hodonín ukáže plány pro větrnou hůrku. Zítra od 15 do 19 hodin představí město architektonickou studii proměny této lokality. Setkání bude probíhat u skateparku na sídlišti Rudolfa Filipa. V rámci obměny se chystá úprava okolí skateparku, volnočasových ploch i sídlištní zeleně mezi ulicí Měšťanská a železniční tratí. Lidé budou moci o návrzích diskutovat s architekty i zástupci města.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
5: Na našem území aktuálně vládne spíše oblačno až skoro zataženo, ke kterému místy evidujeme přehánky nebo bouřky. Zítra na Jižní Moravě očekáváme podle předpovědí převážně oblačnou oblohu, kterou výjimečně doplní slabé přehánky. Teploměry ukáží maximálně 12 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cimbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: Na Rádiu Jih Cimbálka máme rádi dechovku. A pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Hledáte program pro děti na léto?
2: Já budu chodit na příměřský malířský tábor plný tvoření, malování a zábavy do ateliéru Art Tia v Břeclavi.
1: Stačí, když děti ráno přivezete a my je odpoledne bezpečně odvezeme domů. Více informací a přihlášky na www.timeaturciak.art.
3: Radost, smutek, hněv, strach, znechucení. Co s tebou dělají, když je opravdu cítíš? Pět primárních emocí, doplněných o překvapení, je hlavním tématem výstavy Kortizol a endorfiny v Galerii výtvarného umění v Hodoníně. Pět současných českých umělců jim dává podobu a nechává návštěvníky do nich vstoupit. Přijďte to prožít. Výstava trvá do 18. října. Více informací na www.gvuhodonin.cz.
4: Vlkošské dny vojenských tradic 2026. Tradiční vojensko-historická akce regionu je opět tady. Jedinečný střet historických vojsk, techniky i útoky válečných koní v hlavní bojové ukázce s leteckým soubojem letounu Messerschmitt Bf 109 versus P-51 Mustang přímo nad vámi. Exkluzivní premiéra průzkumného letounu Piper L-4. Dynamické ukázky jednotky speciálního vyzbrojení a mnohem více uvidíte 6. června od 10 ve Vlkoši. Tady prostě nesmíte chybět. Více info na www.militarymuseum.cz nebo na Facebooku.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
5: Záchranáři z Jihomoravského i Zlínského kraje budou blíže spolupracovat se svými slovenskými kolegy. Stane se tak na popud dubnového hlasování sněmovny. V praxi půjde například o to, že k lidem potřebujícím zdravotní asistenci vyrazí vždy nejbližší posádka záchranářů, nehledě na státní hranici. Na Slovensku je proces schvalování hotový, naše strana ještě čeká na finální podpis. Spolupráce by měla začít ještě letos a jak v Jihomoravském, tak Zlínském kraji se týká výjezdu záchranek i vzletu vrtulníků.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
5: Na našem území aktuálně vládne spíše oblačno až skoro zataženo, ke kterému místy evidujeme přehánky nebo bouřky. Zítra na Jižní Moravě očekáváme podle předpovědi převážně oblačnou oblohu, kterou výjimečně doplní slabé přehánky. Teploměry ukáží maximálně 12 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Městy Spolešovice a Polešovičtí vinaři vás srdečně zvou na 9. ročník otevřených sklepů. V sobotu 30. května od 15 hodin bude na Vinařské ulici otevřeno 15 sklepů menších i větších vinařů. Těšit se můžete na bohaté občerstvení a cymbálové muziky Dolňáci a Liša. Více informací na www.polešovice.cz. 71. ročník tradičních národopisných slavností Podluží v písni a tanci se uskuteční v Trdonicích ve dnech 5. až 7. června. Tento významný folklorní festival, jeden z nejstarších v regionu, nabídne bohatý program plný lidové hudby, tance, krojů, přehlídku řemesel a ochutnávky místních vín. Nebudou chybět ani soutěže ve zpěvu, tanci a ostárka Podluží. Podrobný program a další informace najdete na www.tvrdonice.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Zábava, smích a hromada skákání. Dětský den v Hodoníně je tady. V sobotu 23. května od 10 do 17 hodin ožije Očovská louka neuvěřitelnou dávkou zábavy. Těšit se můžete na skákací atrakce, záplavu balónků, sportovní aktivity i občerstvení pro děti zdarma. Chybět nebudou ani food trucky a DJ. Celým dnem vás provede moderátor Vojta Ošlejšek. A to nejlepší, vstup je zdarma. Tak vezměte děti a dorazte. Tenhle den bude stát za to. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.
2: Mami, mě píše jenom žlutá fixa.
3: A v práci došel toner. I toaleťák. To zas bude den.
4: Klid. Zastav se v Kampi. Škola, kancelář i drogerie. Všechno vyřešíš na jednom místě. A zaparkuješ hned u dveří.
5: Kampi Hodonín na Kapřiskách. Vše pro školu, kancelář i čistou firmu. Kampi. Nakoupíte dřív, než vám vystydne kafe.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z jižní Moravy.
6: Autobusy do turistických míst na jižní Moravě jsou plné až do 22. června. Organizátor jihomoravské dopravy eviduje zvýšený zájem hlavně o spoje do Moravského Krasu, Jedovnic, Skalního Mlýna nebo na Pálavu. Pro větší skupiny lidí tedy vydal doporučení využít vlak nebo si objednat zájezdový autobus. Skupiny nad 10 lidí chtějící cestovat linkovým autobusem by se navíc měly nejméně 10 dnů předem nahlásit, a to kvůli tomu, aby nebyly řidičem odmítnuty.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
6: Na našem území aktuálně vládne spíše oblačno až skoro zataženo, ke kterému místy evidujeme přehánky nebo bouřky. Zítra na jižní Moravě očekáváme podle předpovědi převážně oblačnou oblohu, kterou výjimečně doplní slabé přehánky. Teploměry ukáží maximálně 12 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Hledáte program pro děti na léto?
2: Já budu chodit na příměřský malířský tábor plný tvoření, malování a zábavy do ateliéru Art Tia v Břeclavi.
1: Stačí, když děti ráno přivezete a my je odpoledne bezpečně odvezeme domů. Více informací a přihlášky na www.timeaturciak.art.
3: Radost, smutek, hněv, strach, znechucení. Co s tebou dělají, když je opravdu cítíš? Pět primárních emocí, doplněných o překvapení, je hlavním tématem výstavy Kortizol a endorfiny v Galerii výtvarného umění v Hodoníně. Pět současných českých umělců jim dává podobu a nechává návštěvníky do nich vstoupit. Přijďte to prožít. Výstava trvá do 18. října. Více informací na www.gvuhodonin.cz.
4: Vlkošské dny vojenských tradic 2026. Tradiční vojensko-historická akce regionu je opět tady. Jedinečný střet historických vojsk, techniky i útoky válečných koní v hlavní bojové ukázce s leteckým soubojem letounu Messerschmitt Bf 109 versus P-51 Mustang přímo nad vámi. Exkluzivní premiéra průzkumného letounu Piper L-4. Dynamické ukázky jednotky speciálního vyzbrojení a mnohem více uvidíte 6. června od 10. ve Vlkoši. Tady prostě nesmíte chybět. Více info na www.militarymuseum.cz nebo na Facebooku.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Břeclavska.
5: Řidiči v Břeclavi nerespektují novou dopravní uzavírku, případy už řeší městská policie. Jedná se o ulici Národních hrdinů, kde omezení platí od včerejška. Objízdná trasa je navržená tak, aby zachovala co nejlepší plynulost dopravy a celá situace je monitorována kamerovým systémem. Ten hned v první den uzavírky zaregistroval tolik hříšníků, že město Břeclav na sociálních sítích znovu vyzvalo šoféry, aby dodržovali objízdnou trasu a dopravní značení. V opačném případě budou pokutováni.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
5: Na našem území aktuálně vládne spíše oblačno až skoro zataženo, ke kterému místy evidujeme přehánky nebo bouřky. Zítra na jižní Moravě očekáváme podle předpovědí převážně oblačnou oblohu, kterou výjimečně doplní slabé přehánky. Teploměry ukáží maximálně 12 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jihcimbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Městy Spolešovice a Polešovičtí vinaři vás srdečně zvou na 9. ročník otevřených sklepů. V sobotu 30. května od 15 hodin bude na Vinařské ulici otevřeno 15 sklepů menších i větších vinařů. Těšit se můžete na bohaté občerstvení a cymbálové muziky Dolňáci a Liša. Více informací na www.polešovice.cz. 71. ročník tradičních národopisných slavností Podluží v písni a tanci se uskuteční v Trnonicích ve dnech 5. až 7. června. Tento významný folklorní festival, jeden z nejstarších v regionu, nabídne bohatý program plný lidové hudby, tance, krojů, přehlídku řemesel a ochutnávky místních vín. Nebudou chybět ani soutěže ve zpěvu, tanci a ostárka Podluží. Podrobný program a další informace najdete na www.tvrdonice.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jihcimbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocimbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Zábava, smích a hromada skákání. Dětský den v Hodoníně je tady. V sobotu 23. května od 10 do 17 hodin ožije Očovská louka neuvěřitelnou dávkou zábavy. Těšit se můžete na skákací atrakce, záplavu balónků, sportovní aktivity i občerstvení pro děti zdarma. Chybět nebudou ani food trucky a DJ. Celým dnem vás provede moderátor Vojta Ošlejšek. A to nejlepší, vstup je zdarma. Tak vezměte děti a dorazte. Tenhle den bude stát za to. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.
2: Mami, mě píše jenom žlutá fixa.
3: A v práci došel toner. I toaleťák. To zas bude den.
1: Klid. Zastav se v Kampi. Škola, kancelář i drogerie. Všechno vyřešíš na jednom místě. A zaparkuješ hned u dveří.
4: Kampi Hodonín na Kapřiskách. Vše pro školu, kancelář i čistou firmu. Kampi. Nakoupíte dřív, než vám vystydne kafe.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Hodonínska.
5: Hodonín ukáže plány pro větrnou hůrku. Zítra od 15 do 19 hodin představí město architektonickou studii proměny této lokality. Setkání bude probíhat u skateparku na sídlišti Rudolfa Filipa. V rámci obměny se chystá úprava okolí skateparku, volnočasových ploch i sídlištní zeleně mezi ulicí Měšťanská a železniční tratí. Lidé budou moci o návrzích diskutovat s architekty i zástupci města.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
5: Na našem území aktuálně vládne spíše oblačno až skoro zataženo, ke kterému místy evidujeme přehánky nebo bouřky. Zítra na jižní Moravě očekáváme podle předpovědí převážně oblačnou oblohu, kterou výjimečně doplní slabé přehánky. Teploměry ukáží maximálně 12 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.
1: Taky vám musím částečně říct, co se vám mě stalo, když jsem kloužil za rakouského vojště, když jsem byl ve špitále jednou v tom, co byly tyhle ty dezentýristi a ty týpisti. No teda rekonvalescenti. A žádný jsme nechtěli jíst tu polentu, tu utrejchovou kaši. Hostou vám jako mezulán. Ono vám to nebylo masný ani slaný, no jak říkám, kdo neměl, to mu byl špatný a přišla na něj jisto, jistně tahle ta psínkačka, která je nejhorší, když jde na prázdno. To vám sedíte půl hodiny na lajtně a ono nic. Teda kluci, aby si přilepili, tak si kupovali cukroví patřičky nebo kadlata, teda to jsou švestky, abyste viděli. Ale jednou se vám stalo něco moc špatného. Je tak, co jsem to, a tohle. Tak vám jednou šel pán štábní, bo tam tady to chodí císař, pán pěští a uklout a upad po pecince a odrazil si maso. A hned vám bylo druhý den na to v pepelu, já se zakazujou jít ve špitále švestky. A že aby se někdo nepovážil jít po chodbě s pytlíkem v ruce, protože si přinkalové a že nám to voce škodí a basta fidlí obrž podepsaný. A dobře, řekli jsme si, pepel je pepel, musíme to respektovat, ale co čentman nechce mít, představte si, zrovna ten den vám přijela ta bába s těma vozejkama a kadlatama. Všichni se vám čučeli zvon na to krásný modrý ovoce, sliny se nám zbíhaly, najednou vám se ohlídnu, kluci pryč. Podívám se, zo zvok nám mládenci už kupovali. Tak jsem vám vytáhl kupru ten broucak, co jsem teda v něm vozil panu štábnímu zdovolený nějakou tu mouku a šel jsem vám za bránu. Koupil jsem si to ovoce 5 kilo. Tu vám bránou a post vám udělá. Hej! Kaprej má rozkaz a že nesmí nikoho pustit do špitálu s kadlatama. Kaprej se všechny přinkalové a chce si co si. Já povídám, ty krile, nedělej voloviny, tady máš ho na brzy taky a pustě dovnitř. On zas na to, kdybys mě dal zlatý rouno, tak tě tam nemůžu pustit. No tak to jsme mělo dělat. Bylo nás tam 10, všetky v podlikačkách a na boso ziba nám byla, tak vám jdeme k bábě a jedna ze smělost, paní bábo. Jsou tak láskavá, vemou nám to ovoce zpátky, my jsme volali na cimry, my nechcem žádnou náhradu a daj sem peníze zpátky a je to. Ona vám zkusila, koukejme se na ně, ovoce ochmatají, ožerou a pak chci vrátit, ani za nic. Tak nějakej pačet zeme nás to rozhodl a povídá, tak to teď. Já mu na to, buď to ovoce sníme, anebo jej hodíme na hnůj, vážná ovci. No tak nic, tak nic. Sedli jsme si k plůdku, aby na nás ze strnic nefoukalo a jíme. Lidi, hosti vám jedli a škrkali. A kdo mě míň, byl si hotov, zmačkal papír a šel. Já vám tam zbyl nakonec a vyma mě bylo. Já vám jsem to ovoce polikal i s peckama a abych byl hotov, pořád potěžkávám pytlik, tak jich tam bylo cirka 2 kila a už jsem nemohl. Švestka se vám mě převalovala v hubě jako akrobat, já vám nebyl v to jich polknout. Pupek jsem měl jako pandur a ne a ne a ne a ne. A tak vám jsem se přeci nějak protlou skrz to skrz, víte? Zmačkal jsem papír, zahodil jsem to a šel jsem dovnitř, pánčně post neviděl. Ale lidi ta noc. Nejdřív byla bříchu velká nespokojenost a mručení, pak zase nějaký divný troubení na poplach, nebo jako když mají čertivanou hromadu a prčím do toho, antoš se odvírali v místnosti. Ale jen tej švestkovej bábě můžu děkovat za svý zachránění, neboť tenkrát mě to vysvětlilo, jako když propláchne žlap melioraci a od té doby jsem zdravý jako křepelíčka, čím se vám varalci Vlastimil Burián.
2: Kapitola 2. Bojový výcvik. Velitel první roty, brunátný poručík Hamáček, řval jako tur, ale nijak zvlášť ho to netěšilo. Neboť materiál, na který s netajeným odporem zíral, patřil podle jeho názoru částečně do špitálu, částečně do kriminálu. Jak z toho ale udělat vojáky, ptal se sám sebe a znechuceně sledoval nemotorné pohyby vyděšených vojáčků. Točili se na všechny strany, bojácně mhouřice oči, jako by se obávali, že je vřeštící svobodníci začnou fackovat. Prvo, bok, čelem zad, pištěl svobodník Halík, který cvičil to nejznamenitější družstvo. Exemplářem číslo jedna tady byl vojín Čilpan. Hubený, slepý jako patrona, s jednou nohou kratší a dočista slabomyslný. Na vojnu ho vzali proto, že jeho otec byl známý kapitalista a syn musel být potrestán za vydřidužství svého otce. Vojín Čilpan absolutně nic nechápal, pouze výjevně zíral do neznáma a občas zahýkal zhluk samohlásek či souhlásek, v níž se nikdo nevyznal. I další členové Halíkova družstva stáli za to. Zavilý Kula Kvata, vážící 135 kg, doktor práv Macháček, trpící chronickým nezájmem o cokoliv, nahluchlý inženýr Vampera, zloděj automobilu Cimmel, akademický malíř Vločka, vojín Služka, trpící paroucnicí, asistent režie Kefalín a redaktor Rudé Vatry Jasánek, který byl právě propuštěn z ošetřovny. Jeden po druhém se hlaste! Vata, zachrochtal Kulak Nevrle. Vata! Vykřikl Halík posvěž a to má stačit. Generál Vata, nebo poručík Vata, on si řekli Vata. Tak se opravte, chlape.
3: Josef Vata, řekl klidně Kulak.
2: Další, zavolákal Svobodník. Ukažte mu, jak se má vojín. Správně hlásit, třeba vy. Poslušně hlásím, že jsem vojín Kefalín, řekl asistent režie. Jaké poslušně hlásím? Nadskakoval Freiter. Narukoval jste do Lidové demokratické armády, rozumíte? Jestli nerozumíte, tak vám udělám takovou vojnu, že budete plakat jako v krematoriu. Švejku jeden, další, bude to? Zašivelil vojín Čilpan. Cože? Bují? Kak? Pravil syn kapitalisty, mžoura je krátkozrakýma očima. Pak se vysmrkal a sedl si na zem. Co si to dovolujete, vřískal Svobodník. Kdo vám to dovolil? Asi ho bolí noha, řekl doktor Macháček a hleděl kam si vzhůru k zamračenému nebi. Mají o dobrých 10 čísel kratší, přidal se Vata. Nikdo není zvědav na vaše úsudky, osobil se na ně Halík. Vy si moc dovolujete, protože si myslíte, že jste ještě v civilu, ale já vám ukážu, co je to kázeň. Čilpan, staňte! Kdybyste to udělal v boji, nechal bych vás zastřelit. Udělal slabomyslný vojín a seděl dále. Je blbej, konstatoval zloděj Cimmel. Jestli vydrží, tak ho povýšej. Vy si gratulujte, že ještě nemáte po přísaze. Za tahle slova bych vám napařil prokurátora. Rok byste seděl, rozumíte, rok! Cimmel se usmál, neboť měl za sebou 7 let na pankráci. A nedomníval se, že už se tam nikdy nevrátí.
4: Soudru Svobodníku, ozval se vojín Jasánek. My všichni jsme narokovali proto, abychom splnili svou nejčistější povinnost. Avšak myslím, že nepostupujete správně.
2: Trošta hovo! Kritizujte si svoji babičkovi číslo a ne velitele. To je rozvracení bojové morálky, člověče. V boji bych vás nechal odstřelit. Vám se musím pořádně podívat na zoubek. Rozumíte?
3: V tom klesl k zemi vojín Služka. Jeho nohy ruce se prudce pohybovaly, u úst se mu objevila pěna. Všichni stůli, jen vojín Čilpan se rozesmál. Velice se mu to líbilo. Záchvat vojína Služky zaujal i okolní družstva. Vše přestalo cvičit a seběhlo se kolem klasického případu padoucnice.
2: Co je? Zahřímal poručík Hamáček. Je tady snad nějaké divadlo? Velitelé družstev budou pokračovat v bojovém výcviku. Nelelkovat, křičel Svobodník Halík. Vojín Vata donese nemocného na ošetřovnu. Ostatní pozor a hlásit se.
3: Říkal jste něco, zeptal se velice slušně nahluchlý inženýr Vampera. Já totiž špatně slyším. Svobodník Halík vytřeštil oči, zamával rukama a vydal ze sebe zvuk, který se nápadně podobal samomluvě vojína Čilpana. Bojový výcvik pokračoval podle předem stanoveného programu.
2: 6 hodin ráno byl budíček. Dozorce pískal na pištolku a hned na to se rozeřvali svobodníci. Padám z té postele, jedu. Pro většinu bažantů však nebyl jejich požadavek tak snadno proveditelný. Kulhavci jen s největší námahou slézali z kavalců, krátkozrací si to šněrovali místo ke dveřím k oknům, kde jim zachraňovali život kulaci a diverzanti, zatímco nemocní s močovým měchýřem přemítali, jak zdůvodnit rozběsněným frajtrům promočený slavník. Hejbám se, jedu. Padám na rozsvičku tryskem behom. Boha jo, padám! Na nádvoří probíhala rozcvička, již se zúčastnili všichni, kterým se nepodařilo ukrýt se na záchodech nebo v temných koutech starého zámku. Za úplnou šera, v dešti nebo mrazi ve větru, mávali spoře odění nováčci rukama, kopali nohama do výše, kroutili trupem a proklínali zlořečený osud, jehož zásluhou se odstýl zelené hoře. Po rozcvičce přišel na řadu raný úklid. Člověče, tohle je uslaná postel. To musí zařizávat, jasný? Ukažte mi hřeben, chlape. Co ty chluby? Podlou pořádně vyšurovat, víc vody, ještě vodu. Kde je můj dvata? Na záchodě. Já ho naučím, lajdák jedno. Má prach na kufru a jde si na záchod. Na frontě bych ho nechal odstřelit. Nástup na snídaní. Neslyšeli jste? Nástup na snídaní. Jedu. Padám z těch schodů, bohajo. Má vás tam za donec zubek, já sám? Fronta bažantu třímá v natažených pravicích ešusy. Každý dostal nabíračku černé brindy, chleba a kus špeku. Spus se a nečumím. Pohyb, za chvíli je nástup do zaměstnání. Tak se hned tady do chodí, sravoněné v automatu a šaty. Já vás protáhnu, chlapi, že z toho budete fialový. Soudru svobodníku vojín Frýdu Vondlel. Donést na ošetřovnu a neflákat se, ať jste za 5 minut zpátky. Vojín Paloušek se pomočil. Čo nejedno, netrefíte na záchod? Já, oni mě tam nechtěli pustit, protože uklízeli a potom mi nástup. Nevymlouvejte se, udělal jste to schválně, abyste snížil bojeschopnost jednotky. Na frontě bych vás nechal odstřelit. Soudru svobodníku, dovolte mi s vámi promluvit. Vojna Čurdu volí játra. Proč mi to neřekne vojna Čurda sám? On se vás bojí. Protože je to simulant, poté jsem Čurda. Udělejte 10 dřebů. Bašta, ještě vás něco bolí? No proto já vás naučím, co je to plnit vojenské povinnosti. Nástup do zaměstnání, levá a zpívat. My máme svoje ptáky z ocele, lítáme na svých ptácích veselé, sokové oblacích, lítáme na svých ptácích, futokura, nepřítele. Vysoko ve oblacích, lítáme na svých ptácích, futokura nepřítele.
0: Rádio Jich Cimbal.

0: Česká kinematografie žije, to je dobře. Peníze nejsou a přece se točí. A vy teď dokonce budete mít příležitost nahlídnout filmařům, jak se říká, pod pokličku. Protože vy se teď stanete svědky natáčení scény do jednoho úplně nového českého filmu. Ten film se jmenuje Láska na poslední pohled. A je to prostě o jaksi dvou manželích, kteří se po 40 letech soužití znovu do sebe zamilují. Takže vlastně science fiction takový, jo? Tenhle ten jímavý příběh, respektive natočení tohoto jímavého příběhu se ujal ambiciozní tvůrce, i když řekl bych stále tak jako ještě nedoceněný, scénárista a vynikající režisér.
1: Pane režisére!
0: Já už jsem připravený!
2: Připravený, pane režisére, jenom mám problém.
0: Ano.
2: Já dneska strašně spěchám, víte. Já musím po natáčení hned do divadla, my máme dneska představení. Dáváme Jiráskou Lucernu. Já dělám Hastrmana. Víte, kdybyste s tím mohl počítat, víte. Já to radši říkám dřív, než přijde kolegyně, protože já nevím, jestli to víte, ale ona se špatně učí texty. Ona už si vůbec nic nepamatuje. Ne, já proti ní nic nemám, to bych si nedovolil, pane režisére, to ne, to je herečka, to je velká herečka, ona má velký jméno. Bohužel, kolikrát už se ani to jméno nepamatuje.

0: to ani nevíš, jak jsem se na tebe těšila, no. Takže my už zase budeme spolu točit na Brejzerovi. No.
1: Ahoj. My tady zrovna o tobě s panem Brejzerem povídáme, jak ji máš pamatováka. No. Já mám radost, že mě poznala, víte? No.
0: Myslínky nezapomenu. No. Tak děti, pojďme.
2: Pojďme pracovat,
0: čím ano. Začneme?
2: Irmičko sladká, dneska ano. Točíme tu klíčovou scénu.
0: No tak to je velice jednoduché, dejte sem ty klíče a jedem.
2: Ne, já myslel závěrečnou scénu toho filmu.
0: Ale no prosím tebe, to byl přece pokus o vtip.
2: Jo. No. Teď mi to došlo.
1: Takovejk ještě dneska bude.
2: Ano. A víš, to je ta závěrečná scéna a chci říct, že je klíčová pro ten můj film.
0: No,
2: víš, to je ta scéna, jak se tam vy dva usměřujete, no. On ti vyznává lásku. Naučila jsi si ten text, doufám.
0: No jako oko v hlavě to nosím. Není nijak velký, spíš menší. Ale žena v mém věku si už nemůže moc vybírat. Dobrý, co?
2: To je hezký, ano. Ale Irmičko, svaďonka. Sladěnka, jsi výborná jako vždycky, ano. Ale tu scénu, ve které popisuješ chlapa, se kterým máš tajný poměr,
0: ano.
2: Tak tu scénu točíme až zítra.
0: Jo, zítra, no, ho. Tak vidíš, a já už to umím dneska.
2: Irmičko, jsi výborná, miluji tě, zlato, ale dneska točíme tu scénu, jak vy dva spolu se usměřujete, jak ti vyznává lásku. Ten text si projedeme, ano. Jako jenom, aby jsme si to oživili. Ano. Ten dialog začíná on.
3: Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
2: Slyšíš, tam v dálce hučí ráno splav.
3: To je ozvěna našeho mládí. Však to, co k tobě cítím, pověděl bych pak.
0: No, kluci, vy si vystačíte úplně sami. To já jsem mohla klidně zůstat všechno.
2: Irmičko, miluju tě, ale já jsem teďka říkal tvůj text.
0: No to, ale to já nevím proč. Protože já svůj text umím. Není nijak velký, spíš menší, ale žena v mém věku už si nemůže moc vybírat.
2: Ano.
0: Já vím, že je to na zítra.
1: Pojďme točit, pane režisére.
2: Ano, už.
1: Irmičko, ono se ti to vybaví. Ale jak si vlezeme do postýlky, ono ti to tam naskočí.
0: Myslíš, jo? Jenom aby to nenaskočilo tobě. Ano.
2: Takže připravte děti, soustřeďte se, jo?
4: Bude 18 hodin.
2: Ano, spěcháme. Takže se připravte, ano. Pozor, zapnu. Kamera jede, klap. Akce!
0: Co blázníš? Ježišmarja, tak řeknu, kamera, nebo klapka, a ne akce! To, jako když na mě vystřelíš, no? A já všechno zapomněl. A nic nevím. Já potřebuju klid. Rozumíš? A soustředění.
1: Víte, ona potřebuje klid, mám potřebuje soustředění. No. Já potřebuji stihnout to představení.
2: Já vím.
1: Tak mě se to slíbil, pane režisére. Je to Jirásek, je to Lucerna. No, mě musí líčit na odpornýho. Odpornýho mě dělají takový kachní rypák. Teď obličej mi líčej 2 hodiny.
0: No proč to nehraješ s tímhle?
2: Prosím tě.
0: To se mi povedlo.
2: Tak to jsme se zasmáli, hezký takový odlehčováček to byl. Tak, máme hezkou atmosféru. Ano. Tak, kamera jede. Klap. Akce! Ještě jednou. Akce.
3: Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
0: Není nijak velký, spíš menší. Ale žena v mém věku už si nemůže moc vybírat.
2: Stop!
0: Co? Co?
2: Teď jsem ti říkal, že toho milence mu přiznáváš až zítra.
0: Ježišmarja, nemohla bych mu přiznat už dneska. Já jsem se to naučila, co když to do zítřka zapomenu. Ne, děti, to mi nemůžete dělat. Něco točím a najednou zase něco jiného.
2: Irmičko, prosím tě, jseš zlatá, jseš slaďonka, ale dneska točíme tu scénu, kdy se vy dva usmiřujete. Já. Rozumíš, protože on přestal pít. Chápeš to, jo?
0: Já.
2: A minulou noc, ale zároveň nedopatřením nechal ulítnout tvýho milovaného kanára. Tak to je ta zápletka, tak četla si snad scénář.
0: Ale to samozřejmě, že četla. Že jo, ale jenom to, co říkám já, přece nebudu číst druhý, to bych to úplně zmagořila, že jo. A teda, ale že tam hraje taky kanár, no promiňte, to mi teda ulítlo. No, tak moment, on včera byl nalitej.
2: Jo.
0: Jo?
2: No.
0: No ale proč otvíral okno?
1: Já to řeknu rychle,
0: abych byla ve obraze.
1: Ano, já jsem byl v hospodě, opil jsem se, přišel jsem domů, udělal jsem mi špatně, odevřel jsem v okno.
0: On to má v roli,
2: on hraje notorického alkoholika, který minulou noc přestal pít. Hodil to za hlavu.
0: No moment, ale předtím jste říkali, že to hodil z okna.
3: Irmi.
1: No, pojďme točit, pane režisére, čas letí.
0: No dobře,
1: tak pojďme. Kuku, čtvrt na sedm.
2: Ano. Tak se hezky soustřeďte. Ano, tak asi, záběr mám nastavený, tak pozor. Kamera jede, klap. Akce.
3: Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
0: Slyšíš? Cože?
3: Povídám. Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
0: Slyš. Ale jo, slyším, ale špatně.
2: Stop.
0: Jsi daleko.
2: Ale já ti napovím, že vidím, že ten text neumíš.
0: To... Já neumím text.
2: Já tam pak slyšet nebudu. Ne, nechte mě tvořit, to dáme dohromady. Takhle to uděláme. Ne, Irmičko, klid. Hele. Já se schovám asi někam sem, tady, abych nebyl vidět, jo?
0: Ano.
2: Takhle budu blízko u ty tvý chytrý hlavičky, jo? A budu ti to napovídat. Ano, takže ano. Stačí, když po mně budeš opakovat jenom ten text, jo? Tak pojďte, děti. Připravte se mi. Tak. Klap. Akce.
3: Už nikdy nebudu pít. Člověče, já snad začnu znova chlastat.
2: Děti, hlavně klid, uklid. Teď myslí na to, že máš večer tu lucernu.
1: Já na nic jiného nemyslím.
2: No.
0: A já se na něj koukat
2: no,
0: nebudu
2: teda. Trošičku. No, tak klid, děti, jo? Tak pojďte. Ještě jednou, připravte se mi. Ano, pohledy si zrovnejte, tak, pozor. Klap. Akce.
3: Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
0: Slyšíš?
2: Tam v dálce hučí ráno splav.
0: Jak v dálce bučí stádo krav.
2: Jaký krávy? Tam žádný krávy nejsou.
1: Ale mě tam ty krávy nevadí. Ty si to kvůli tomu nemusíte zastavovat, pane Rizere, já to nestihnu, to představení.
0: No ano, on má pravdu, proč by tam nemohli bučet krávy?
2: No, ale...
0: Umělec musí mít trošku volnosti, aby to dostalo šťávu.
2: Dobře, klid, Irmičko, helejte se. Já bych v podstatě, mě by tam ani ty krávy nakonec nevadily.
0: No tak vidíš. Jo?
2: Ale já tam nevidím ten prožitek. Teď ty emoce v tobě se to pere, protože ten tvůj manžel sice přestal pít, ale na druhou stranu nechal ulítnout toho tvýho milovaného kanára. Chápeš to? Tohle to, když tam bude, tak já to nebudu zastavovat kvůli takový kravině, jako jsou krávy. Ježíš, klid, děti, hlavně. Ať to dotočíme. No,
1: pojď.
2: Si hlavně pamatuj. Slyšíš, tam v dálce hučí ráno splav. Pamatuj si to větu. Tam v dálce hučí ráno splav.
1: Půjde.
2: Tak, pojďte, děti, jo?
1: Půjde.
2: Teď už to máme, tak.
1: To půjde.
2: Klap. Já už jsem vzala. Akce.
3: Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
0: Slyšíš, jak v dálce hučí ráno splav a bučej krávy.
3: To je ozvěna našeho mládí. Však to, co k tobě cítím,
0: Věděl bych pak.
3: Uletěl mi pták.
4: Jsem myslel, že už jsme u toho kanára, co odletěl.
2: Ten kanár přijde až potom.
0: Pro Krista pánovou kanár přijde, jo? Tak kanár nelítá, no to.
2: Ale lítá, já myslím, že přijde na řadu až potom. Toho já dotočím potom, chápete to? Já si ho tam dodělám trikem, to je běžná věc. Ale teďka mě jde o to, rozumíte, ten kanár je vlastně takový symbol toho vašeho usmíření. Jak přilíte, takhle se posadí na Římsu, tak já chci ty vaše pohledy tam, jo? Takže vracet už to nebudu, já si to pak střihnu a volně navážu v tom místě, kde jsme přestali. Já si to pak sesadím, ty scény k sobě, jo? Takže děti, tak, soustřeďte se, tak. Tlap. Akce.
3: Vrátil se. Viděla jsi ho?
0: Neviděla, já nemám brýle.
3: To si je vezmi, miláčku.
0: No, já jsem ji někde tady nechala.
3: Se po ní podívej.
0: Ale no jo, tak. Podívám, počkej, tak. No to je šílený, tak.
3: Viděla jsi ho?
0: Viděla. Není nijak velký, spíš menší. Ale žena v mém věku už si nemůže moc vybírat.

Ta byla bezvadná, to vidíš. Kdyby jsi se to býval naučil, tak už jsi se teď mohl cákat v té lucerně.

0: Ale prosím tě, že se takhle ptáš. Samozřejmě tam dej na Spartu jedničku. Sparta už doma nemůže prohrávat a vyhraje. Co tam je dál? Co tam je? No jaký zápas tam je na tiketu? Jo, Viktorka Žižkov v Jablonci, aha. A mi dal dvojku. Jablonec je doma nevyspytatelný. Jo, co ještě? Slavie doma. Slavie, ta je teďka špatnější, hele, nulu. Tam bych dal nulu. Nula je jako remíza. Remízu.
1: Promiňte, jsem tu dobře na živnostenském úřadu, nebo je to sázková kancelář? Já teď nevím.
0: Prosím tě, budu muset končit, jo, mám tu nějaký... Ale žádný tu nějaký, jak to posloucháš? Mám tu nějaký jednání, no, tak jsem v práci, ne? Tak...
2: Rádio Jih Cymbálka, Rádio Jižní Moravy.

0: Dovolte, přátelé, abych vás přivítal na dalších hovorech H. A opět, jako obvykle, začínáme tím, že zdravím diváky zde i doma u televizoru. A vítám, jako obyčejně, svého oponenta, režiséra Svitáčka. Poslyš, tamhle sleduju tvou fotku před 20 roky.
1: Ano. Že jsem se nezměnil, že?
0: Ne, omláci. Omláci za těch 20 let, ale mě zajímá to, že máš podobný sako jako tenkrát.
1: No. Nebo to, je to je ono.
0: To je to tež?
1: Ano, to je to.
0: Pořád to tež?
1: Ano. Mám pocit, že i ta kravata je stejná.
0: V tom případě mě to štve, protože si nepřibral za tu dobu. Tedy myšlenkově jo, ale tělesně ne. To mě na tom to, jak se to říká, hněte.
1: Aha, ano, máme v češtině hněte, taky
0: ale takový výrazy, které se dají použít i v televizi, ano. No, já mezi tím jsem dostal řadu dopisů, jednak dopisů, jednak dotazů a taky pozvání. Já třeba dostal pozvání od jedné dámy z Kladna, která mě zve na chlupaté buchty. Já nevím, co jsou to chlupaté buchty, ale zní to krásně, chlupaté buchty. Dokonce mi dala číslo telefonu, abych se ozval, kdy na ty chlupaté buchty přijedu. Vážená, děkuju za to pozvání, ale uznejte sama, že chlupaté buchty, jakož i srnčí na smetaně z prvních hovorů, už pro mě není ten pravý sortiment. Varuj se toho a přesto jsem vám vděčen za to pozvání. Rád bych je ochutnal. Ale nemusíte posílat, proboha, to cestou by se chlupy vytrácely a už by to nebylo ono, že jo. No, já dostávám i jiné ty dotazy třeba, jestli si ty historky vymýšlím, nebo co, a povídám, ne, ty jsou pravdivý. Já rád odpovím na kterýkoliv dotaz, ovšem musí být podepsán. Když je na korespondenční lístku někdo nečitelně podepsán a místo adresy jsou hieroglyfy, tak nemůžu odpovědět. A v televizi už vůbec ne, protože na anonymní dotazy zásadně neodpovídám. Ani je nečtu už, protože to bych nepřečetl už nic jiného. Někteří lidé se opravdu domnívají, že si to vymýšlím. Tady je dotaz, jestli ta fraskita, jak jsem tady vyprávěl, jak jsem jí textilně poškodil a to před očima plačících diváků, tak jestli to je pravda. Je? A bylo mi to potvrzeno, šel jsem Jungmanovou ulicí a najednou proti mě dáma v kožichu, v klobouku, tmavý brejle měla, vrhla se na mě, chytla mě za klopy a povídá, kdo jsem? Honem, kdo jsem? Já říkám, vážená, já jsem v letech, kdy už znám všecky lidi a nevím, kdo to je. A ona říká, tak se podívejte, no, fraskita. To byla skutečně paní Faltýnková, představitelka tehdy fraskity, kterou jsem tak neblaze obnažil na jevišti. A já jsem říkal, vy jste to slyšel, ten případ? On říkal, několikrát. V televizi jsem to viděl, když jsem to vyprávěl, v hovorech. A moji známí mě říkají, no to si vymýšlí. A ona říká, ne, ne, ne, to je fakt, to se stalo. Potvrzuje to svou osobní účastí na tom a dokonce ráda. Třeba s tím vínem, taky jsou dotazy, to je zajímavý. Když jsem dělal hovory na jevišti, tedy před diváky přímo, tak vždycky první dotaz byl na víno. Vždycky, všude, kterýmkoliv městu. A dokonce už jsem byl podezírán, že si toho tazatele vozím sebou, že je vycvičený, aby se na to víno zeptal. Ale ten dotaz se zásadně lišil podle toho, jestli byl položen v Čechách anebo na Moravě. V Čechách ten dotaz zněl, prosím vás, to, co tam pijete, to je víno? A když jsem řekl, ano, to je víno, tak bych řekl, jo, to je limonáda. A když jsem řekl, to je limonáda, tak říkal, jo, jo, to je víno. Češi nedůvěřiví, samozřejmě. Vycvičený dějinama k nedůvěře určitý a tak. Když to na Moravě byl ten první dotaz taky na víno, ale nebylo jako, co to piju, zněl, jak vám chutná. No Morava, samozřejmě, že jo, víš, Morava. Tam přece nepředpokládají, že Čech by byl takový čuně, že by pil limonádu. Tam je zajímá spíš, jak mu chutná to víno, pochopitelně, že jo. Takže ty dotazy se opakujou, vracejí, obměňujou a já jsem za ně vždycky vděčen, pokud, jak říkám, jsou osobní nebo podepsané a tak dále. No, ale přejdeme k tomu, že tady máme dneska hosta, a to hosta mě nadmíru milého. Je to můj spolukolega, spoluvojín, spolubojovník, Jiří Savák.

0: Jirko, já jsem zatím marně vzpomínal, tedy není to důležitý, ale jak dlouho se známe, člověče?
1: No, já myslím, já tě pamatuju hlavně od toho geniálního, od té geniální desetiminutovky, která trvala hodinu. A to už je moc dávno.
0: To je moc dávno.
1: Já bych s tím nehejbal.
0: Ne.
1: Nechme to tak.
0: Nechme to, nepočítejme to.
1: No.
0: Ne, byli bychom smutní.
1: Mohli bychom taky přejít na to, jak vypadáme, víš?
0: Ne, to ne. Fuj.
1: Nerad bych si říkal, ty vypadáš mladě.
0: No, ano, když jsem vedle Karlštejnu. To jo, já potřebuji vhodné pozadí. No, ale já myslím, že se podíváme na to, když jsme se poznali a že si promítneme naše vzpomínky z vojny, tedy moje vzpomínky z vojny.
2: Já jsem Sováka jaksi poznal na vojně. My jsme byli spolu na vojně. Přestože on je mladší než já, tak nás dali do stejného oddílu. A díky jemu se tedy vojna stala růžencem nádherných příhod, protože Jiří Sovák tak jako někdo, bych řekl, žije a bojí se komplikací, tak Jiří Sovák si vytváří komplikace, aby mohl žít. On je v komplikacích jak ryba ve vodě. On to potřebuje, on si život dramatizuje, on život bere jenom jako látku, jako náměr, který mu byl dán a ze kterého on teprve dělá umělecký dílo. O Sovákovi bych mohl mluvit 16 hodin nebo 48 hodin, to je jedno, protože jeho život, ale já jako Vladimíra Klemence bych chtěl i Sováka sem jednou přitáhnout, aby vám vyprávěl třeba, jak se učil v Žižkovské hospodě číšníkem jako mladý kluk, nebo jak jezdil s polívkovým kořením jako obchodní cestující, jak teď tom když poví, co se nějaký podvodní říká, jak se představuje, říká, já jsem obchodní cestující, cník, tak jak jezdil s polívkovým kořením, anebo jak pojišťoval. To je nádherná epizoda, jak Sovák byl pojišťovacím agentem, ale to musí říkat on, protože víte, málo kdo už žije způsobem jako on. Já myslím, že tak žil třeba Hašek, jako takovým velikým, podivným, dobrodružným způsobem a že dneska už se tak nežije. A Sovák tak žije, nebo žil, možná, že teď už je v Národním divadle, tak že už jaksi v té zlaté kapličce se umoudřil. Ne, no, umoudřil, naopak, pardon, že naopak pohasl trošku, ale s Jirkou Sovákem by se skutečně dali vyprávět řady příhod. Já jsem si jenom tady tak načetl, poznamenal, protože hlava je stará. Třeba na té vojně. Jirka Sovák dovedl vojně dát takový zvláštní absurdní smysl, protože vojna samozřejmě není absurdní, to je velmi logická věc, ale on to takovým zvláštním způsobem obracel, jo. On třeba, my jsme spolu vycházeli z brány v Milovicích při cvičení a tam stál ten strážný, že jo, a pozdravil nás, byla neděle odpoledne, čili volno normální, a my jsme prošli ven a za branou se Jirka obrátil a povídá na toho strážného: ty jsi mě pustil? A on říká: no samozřejmě, co je, běž. Tak říká: tak ty mě pouštíš ven z kasáry, ne? On říká: no samozřejmě, máš volno, tak vypadni. Říká: tak na tvou odpovědnost já jdu pryč. Říká: no co otravuješ, člověče, vypadni. A Jirka Sovák říká: jak se jmenuješ?

to jako, ven by to Sovák nikdy neřekl, ale... Sovák toho nováčka úplně uhranul, protože mu říkal, že slouží u rákosníků. Nováček samozřejmě nevěděl, říkal, a co to je rákosníci? A on říkal, to jsou zvláštní oddíly, cvičený pro boj v rákosníku. My prý se učíme tak tiše pochodovat rákosím, aby se nehejbalo. No? A pak říkal, tam ještě s tím kamarádem říkal, a tenhle kolega, ten je zase u lomozítek. A vysvědoval, co jsou to lomozítka, že to je takový zvukový zařízení, asi jako disk veliký. A to, že se nechá v lese a pluk odjede, a to lomozítko ještě 3 dny vydává zvuky jednoho pluku. Takže nepřítel pořád ještě slyší, že ten pluk leží v tom lese. Tak to jsou lomozítka. Čili to se Sovákem jsem jednou strávil strašlivý asi 2 hodiny v rybníce v jižních Čechách. Jsme točili spolu film Kamčet nemůže a dostali jsme se do hádky, kdo se umí líp potápět. A stmívalo se, už byla zima, nikde nikdo nebyl. A my jsme seděli s Jirkou Sovákem po prsa v rybníce, pustá krajina, šero. Jeden měl vždycky hodinky v ruce a druhý byl pod vodou. Vylezl, hlásil čas, ten si vzal hodinky, já šel pod vodu. Jo. A vždycky jsme vyrovnávali ty rekordy, dejme tomu 58 vteřin. Tak ten druhý udělal 62, 65. No, nám hrozila smrt jednak tím absolutním vystydnutím a jednak tím, že někdo prostě z hrdosti se nevynořil. Do tmy jsme tam lezli jak blázni do té vody a to... A přitom též filmu v Budějovicích Jirka Sovák jednou před hotelem jsme vyšli, že pojedeme na exteriéry, to se jezdilo za Budějovice, a on nakoupil, tam byl výroční trh, a on nakoupil za 30 korun turecký med. Po balíčkách. A všem v autobusu rozdal turecký med, jako takovou pozornost. Sám si narval veliký kus do pusy a jelo se. Teď každý žvejkal ten tvrdý med. A za Budějovice mají koleje, přejezd. Jo. No a autobus podle předpisu musí zastavit. Takže řidič zastavil a zezadu Sovák na něj řve, co blázníš, co zastavuješ, člověče? A on říkal, no nevidíš koleje? A Jirka Sovák říkal, to byla taky jediná naděje, že to překousnu. Čili... Jednou, já jsem s ním byl v těch Milovicích, nás bylo na světnici 16, z toho jeden normální a 15 herců. A já jsem měl Bčko, já jsem pro celkovou tělesnou sešlost měl Bčko. Já jsem byl, já mám v klasifikaci písař. A já, čili oni ráno odcházejí na cvičák, zdraví borci, a já jsem, protože kancelář začíná později než boj, tak já jsem ještě lehával na slavníku a vždycky jsem, oni mě nenáviděli, že já tam ležím. A já jsem říkal, náhodou važte si zdraví. Co já bych za to dal, kdybych teď mohl jít s váma na cvičák, člověče, a to. A oni mě mlátili botama a tak. A jednou jsme přemluvili našeho důstojníka velícího, že jsme vlastně armádní umělecký soubor a že mezi námi je řada hudebníků a že by bylo krásné, kdyby tento oddíl měl svou vlastní kapelu, která by ho vodila na cvičák. A to se důstojníkovi zalíbilo ohromně, že budeme mít jediný útvar v celé Milovicích kapelu, tak kluci dostali 2 dny volna, že si jedou do Prahy pro nástroje. A zatajili důstojníkovi, že všech 6 jsou houslisti. A přijeli a skutečně vodili ten útvar na cvičák. Já jsem poprvé v životě viděl pochodovat 6 houslistů. Hráli pochody, to bylo nádherný. A jednou tahle celá jednotka odešla na takový dlouhý 2denní nebo 3denní cvičení pochodový. Já jedinej nešel, nemocný člověk, že ho starý, jsem nešel. Tak jsem je doprovázel, mával jsem za nima dlouho, ty houslisti je vedli až k bráně, pak se vrátili. No, odcházeli, celý to mužstvo odcházelo jako řada mladých, zdravých lidí. Vraceli se za 2 dny, už ne jako řady. Tu přišel 1, tu 3, tu 6. Tam byly obrázky tak dojemný, že třeba šli 2 vojáci, vedli se kolem ramen, takhle kulhali

0: a za nima jejich poručík nes jejich pušky. A poslední vůbec přišel sovák. Ten přišel večer, když už se s ním nepočítalo vůbec. Už jsme leželi všichni na slámě, tam byly kufry takhle, zatím byly slamníky, tam se pochopitelně nesmělo kouřit, že jo, na slámě. A poslední přišel sovák, vykopl dveře takhle a stál tam v plný polní. Přilbu, tele, lopatku, masku, pušku. Bledej, vysílený, vešel, překročil ty kufry. V té plné polní s tou puškou si leh na slamník. Zapálil si cigaretu. A ten oheň takhle klepe do té slámy. A povídá, ať uhořím, jen když nejdu.
1: Takže Jiříku, to byly moje vzpomínky na tebe na vojně, protože jsi mě ji proměnil opravdu v nádherný dobrodružství. A já jenom se ptám, nezapomněl já jsem na něco z té vojny?
2: No co pak, nezapomněl, ale já to měl proti tobě stížený, protože ty jsi na vojně nikdy nic nedělal za rošťárnu. Já jsem při těch besedách vždycky se dožadoval, abych vyprávěl taky něco o tobě. Ale ty jsi se tam jenom chechtal. On v odevřenou hubu od ucha k uchu a všude, kde jsem byl já, tam byl horníček, já ho tak v té době neznal tolika, já jsem jenom říkal, tohle ten kluk má fantazii bujnou, furt žve. No a tohle on tedy to Bčko to měl, proto až byl mimořádně duševně vyspělej. Ne, že by byl jako nějak schátralý, no, to hraň Bůh. No. Oni taky po takový intelektuální vojáky na vojně nestojí, protože tomu dáš rozkaz vpravo bok a on chce vědět proč.
1: Jirko, já jenom poznámku, prosím tě. Za mnou taky přišli z televize a z armádního vysílání před asi já nevím kolika lety a ptali se, jestli bych pro armádního Silvestra nevyprávěl před kamerou některý ty veselý historky s tebou z vojny. Ano. Já jsem řekl, no to bych nevyprávěl, to je ještě dneska trestní.
2: Ano, to je svým způsobem pravda, právě já jsem taky dost na rozpacích, jak si mám pokračovat.
1: Pokračuj.
2: No ne, jak jsem řekl, ty jsi byl, přestože jsi nebyl nějak aktivní, jenom čili jako duševně zapojený do všeho, tak jsi byl ovšem informovaný, všeho jsi se zúčastnil, jako ten pochod smrti, jak jsme to nazvali, že jo, tam byla nějaká záměna taková, nějaký nedopatření, místo špeku jsme vyfasovali marmeládu. Měli jsme dostat 8 deka špeku na cestu tam, až jsme se vrátili, tak 8 deka marmelády a oni to spletli, takže my jsme vysílení ušli tam, že jo. Ty se z toho zmocnil a ona byla oslava tenkrát, potom asi po třech dnech byla oslava týhletý toho pochodu smrti, že jo, v podobě estrády, každý tam něco, nějaký číslo udělal a ty jsi tam měl tu geniální 10-minutovku, která trvala hodinu, to byla sranda tak ukrutná, že se smáli i důstojníci. Tenkrát jsem řekl tu historickou větu, kamaráde, tebe znárodňuju, dneska by to bylo ze soukromničo, jo, do konce vojny tě budu hlídat se zbraní v ruce.
1: Ano.
2: Pamatuješ? To bylo doslova. No.
1: Ale tam byl jeden spoluvojín náš, já jenom vím, že se jmenoval Jarouš.
2: Jo, Jarouš, to nebyl vojín, to byl voják jako stehno. To byl strašný voják, on měřil 2,20 metry, vážil 180 kilo, tomu byli malý i kasárna. Na něj nic nebylo, já když jsem ho viděl, pán, proč nás volají, proč nás povolávají. Stačilo Jardu, ten to přece stačí pobít sám. Tomu šili uniformu, teď celý týden dva krejči, až míru musel brát dva lidi toho, nebo by mohl jeden, jo. Byl pupek strašný, tak mu šili celý týden. Tak jsem si, ale to jsem se velice splet, v síle to není. Vojna je otázka vytrvalosti. On ten chlapec byl týden v kazárnách, pak nesměl ven, neměl uniformu a my jsme každý den ušli 15 kilometrů, takže ty nohy už jsme měli tak trošku jako vytrénovaný. A Jaro už ten byl zneužívaný kuchařem a odnést tamhle režon a odtlačit kostel a nebo takovýhle ty fyzické věci prostě jako dal. A dostal uniformu na neštěstí v den, kdy byl ten pochod smrti. To si vzpomínám, stáli jsme takhle před ubikacema, takhle ty čety, já byl prostřední, první, že jo, tady to tele, že jo, jsme měli, mě dali lehkej kulomet, on měl 9 kilo, no. taky mě dost otrávili a teď začalo pršet a hodili jsme na sebe takový ty pláštěnky, co jsme měli. Ty čelty, přesně řečeno. Ty čelty, no a Jarda vypadal jak kaple. To bylo těleso obrovské. No ale málo platný, Jarda už nebyl zvyklý na chůzi, ušel 12 kilometrů, padnul do škarpy, přivezli ho jeřábem, ten byl opruzelej i za ušima. Druhý den šel na toaletu přes dvůr, hodinu, krok, slza, krok, slza.
3: Ano, vzpomínám na to, i když já jsem ho tak nezažil jako ty, protože já na ten cvičák nechodil, ty jsi ho zažil víc. No, já bych ti chtěl připomenout, hele, ty máš bujnou fantazii, jsi umělec přece no. jenom, přes to všecko.
1: Mýval jsem.
3: Býval, no, tak vysloužilý umělec. No.
4: Mýval, že mýval,
1: ne, mýval.
3: Aha, já myslel, býval umělec. Mýval fantazii.
1: Mýval bývalý.
3: Ano. Dovedeš si mě představit, jak jsem před těmi 20 roky vypadal jako voják? Dovedeš si mě vybavit nějak? Už asi ne.
2: No... Přimol. Strašně nevojenský. Jsi vypadal si strašně nevojenský. Ano. Já bych pochopil, tedy, že armády můžou tady představit si tebe, že někam vtrhneš do vesnice, při válce, že rabuješ a... No to bych si nebyl jistý. S tím bych si nebyl jistý. Ale takhle, jak jsem tě zažil já, jak ty jsi se dokázal nebo vojenskou čepici nasadit, ty jsi mohl beztrestně chodit mezi šaržema a nemusel si zdravit. Ty jsi vůbec nebyl voják a přitom jsi byl v uniformě.
3: Tak já ti připomenu svůj tehdejší vzhled. Já bych prosil fotografii z těch let.
2: Ano, ano, ano. Jestli pak víš, proč máš tamhle tu kapsu, tu pravou kapsu, tak vydulou.
3: Jo, to není granát, to je notes. Já nosím v kapse blok stočený pro případ, že by se dostavil nápad, že bych si ho poznamenal. Nosil jsem to marně celou tu dobu, samozřejmě. Ani nápad nebyl. Ale to mě fotil Eda Landiš, dneska kameraman Československé televize, ze srandy samozřejmě v ateliéru svého tatínka v Karlíně. A já jsem tuhle fotku přivez, jsou dvě fotky, našemu poručíkovi tenkrát. A úplně vážně mu říkám, pane poručíku, já jsem na neděli v Praze a nechal jsem se vyfotografovat, abych měl památku na vojnu, že na tu krásnou dobu. A povídám mu, hele, nešlo by, pane poručíku, jak jsou takový ty vojenský brožurky, takový ty instruktážní, nešlo by ty fotky použít jako stoj spatný a zdravení, jo, do těch příruček. A on dlouho na to koukal a pak mě tak smutně řekl, já myslím, že ne. Jako kdyby se bál, že mě zarmoutí, rozumím. Ale já měl jiný nápad s tou fotkou. Já jsem si říkal, ta by měla být rozmnožena a na korouhových vyvěšena a nesli bychom ji proti nepříteli.
2: Kdo?
3: Kdo by to nes?
2: Jo.
3: No korouhevníci. V první řadě ty.
1: Já bývalej korouhevník.
3: Bývalej korouhevník, ano, ano. Nesli by to a tam by bylo napsáno, a takových jsou nás miliony. No, jak by to vypadalo? To by zahrálo nepřítele dřív než husický chorál. Kdyby tohle viděli, tak couvnou. No.
4: Ale ty jsi nám chtěl vyprávět, jak no. to bylo před těma 20 lety, jak jste se potkali, nebo co jsi tam naklod?
3: No, jak jsme se potkali, to já myslím, že si nebudem o tom vyprávět.
2: Já myslím taky,
3: že si to promítneme.
4: Ne, ne. Aha.
3: Že jo, přímo.
4: Není špatné.
3: Přímo v pohybu.
4: Nechť pracují přístroje.
3: Ano, nechť pracují přístroje. Jirka Sová.
1: Pardon.

0: Já tady zastupuju diváky.
1: Ano.
0: Tak tě vítám.
1: Já zároveň zdravím diváky.
0: Ale moment, moment.
1: Já nejsem zvyklý vystupovat za sebe, já vždycky za postavu, takže my spíš máme předepsáno se nedívat na to, takže děláme jako, že tu nic není, že jo, a teďka obrácená situace, teď musím dělat jako, že tu je. Tak teď je to momentálně tady. Já jsem sem nepřišel... Já jsem sem nepřišel dělat žádnou legraci. To bych už předeslal, protože si takovou detonaci vedle Miroslava Horníčka nemůžu dovolit v tomhle věku. Já jsem jenom přišel upřesnit některé údaje, které jaksi... No tak tam se některé... Tam byly některé nepatrné úchylky.
2: No počkej.
1: Takže vzhledem k tomu... Prosím. Tam byly třeba věkové, třeba ty jsi tam říkal, že jsem mladší. Mnohem mladší.
2: Já jsem neřekl.
1: Mně bylo tlumečeno, že jsem mnohem mladší.
2: No tak máš špatný tlumočníky.
1: No tak to je. Nebo jsou to lichotníci.
2: Nebo ano, lichometníci.
1: Ano, leobratní lichotníci.
2: No ale jsi mnohem mladší.
1: No, asi o rok a půl, pač, v prosinci mi bude 50 let.
2: No dobře, abych se to v tomhle věku dělá, rok a půl?
1: Abych se toho dočkal. No ne, tak já nijak nežehrám a nijak nejsem sklíčen, já se vůbec dělá. Třeba ve 30 letech jsem velice pochyboval o tom, že se dožiju 50 let. A dneska jsem velice šťastný, že je mi 50 let a že to mám za sebou, tu maršrutu do těch 50. A naopak zase závidím už těm 80 letem, pač tam je ta nejistota, jestli se těch 80 dožiju. A zajímavý, že jsem jednou dědečka se ptal v parku a říkal jsem, dědo, to jste rád, že jste se dožil 80. A víš, že mi vynadal? Já nevím, co to je za zvláštní nevomalenost u lidí, když jsou mladí, mají strach z toho, že se nedožijou stáří, a když se dožijou stáří, tak jsou otrávený. Takže ono je těžko dostat.
2: Ale jako proč mi nedá, nebo co ti řek?
1: No ne, abych si z něj nedělal legraci. No ne, on měl ještě jiný starosti, to se dá dost těžko, nevím, jestli to dá, to mělo se to dá vystříhnout, v nejhorším případě se to dá vystříhnout. On mě říkal teď, že já hlavně mám strach z toho, aby nezrušili pohřeb žehem. Mně se strašně líbí to, jak ta rakev tam zajíždí, je to takový monumentální, aby to nějak nezjednodušili. No já jsem právě chtěl, nebo chceš to ty...
2: Ty jsi říkal, že nevíš, kdy to bylo vysílané. Ty jsi neviděl ten pořad, jak jsem...
1: Ne, já jsem ten pořad neviděl, protože já jsem byl na zájezdě s tou veselou hrou, co... No, veselou hrou jezdím s takovou hrou a... Vracel jsem se a pravidelně zabloudím vždycky. A...
2: Ano.
1: I tentokrát jsem zabloudil, netušil jsem, že máš právě ty hovory a to nějak právě v té době si končil, já jsem... A zabloudil jsem. Teď jsem stál na rozcestí, takže musím návěstí, tam žádný nebylo, nebo jsem, no promiňte, soudruzi přehlídnul, já nevím. No a teďka... No a teďka vypadá to, že jsem se chytnul. Když jsem se chtěl zeptat nějakých, kteří tam byli před restaurací, nevím, co to bylo za lidi, tak ze stínu jenom, auto jsem nechal nakřižovat se a pár těch metrů jsem tam došel a ze stínu mě nepoznali, říkali, prosím, Sovák, takový blbec neví, kde je Praha. Tam, prosím vás, na Prahu to je tak nebo tak. A on povídá místo toho, tak, Sovák, a tam ty začali utíkat. Ke mně, kdo byl? A teď já nevěděl, o co jde. Tak jsem začal tak jako couvat, pak jsme přidávali až krát normální. Já jsem byl skutečně vyděšený, nebo já jsem nevěděl, to mi připadalo jako mord na židě, jestli se někdo splet. Já tak jsem chrapoval, u auta mě chytli, strašnou silou mě zvedli, odnesli mě do hospody jako popelník. A teď to tam nakonec se vysvětlilo, ty si právě vyprávěl, no ty si o mě mluvil jako hochovi s rychšícím humorem, tam jsem jim to vymluvil samozřejmě. No úplně by mě snad opili. Tam mě zachránila šenkýřka, která mě záchodem přes kuchyň a přes dvůr vypustila. Do auta fičel jsem domů. Já právě to zklamání tady, jak si chci omluvit. Každý si jak nemůže pak tady, ale hlavně tamhle. Cítíte tam. Takže
2: No ne, já jsem vzpomínal, jak si některý historik, já jsem nechtěl říkat všecky, protože ono po tobě opakovat historky je marný. To je jako když vyndáš rybu z vody, tak zjistíš, že je zaprvé o 2/3 menší a ztratí barvy. Rozumíš? Když to ty, když vypravuješ, tak ono to má. A já jsem se těšil, že tě se zatáhnu. Já bych chtěl jako několik takových od tebe vědět. Třeba, kdy poprvé jako malýho kluka tě chytlo divadlo? A jo, chytl tě už, pardon, promiň.
1: No. No, hraju ho.
2: Hraješ ho, tak.
1: Hraju ho, s tímhletím já jsem si tak nějak zvlášť neměl nikdy čas vlámat hlavu.
2: Ano.
1: Já jsem měl poprvé silný zážitek, když jsem v Kostelci, bylo mi 3,5 roku, recitoval táto mámo v komoře je myš. A to byl nejsilnější můj zážitek a myslím, že ho nepřekoná ani Habersperk, který ho teďka studuju, protože
2: studuji jsem šel domů.
1: Jo, no studuju, porád to studuju.
2: Jo? Budeš mít fousy?
1: Jo, ty spodní. Jako spodně. To hrál Mošna, já nechci na tom nic měnit. Půl.
2: Tam se
1: ani... To byl chytrý člověk.
2: No jistě, samozřejmě. To je velmi správný. No a potom, ty přece, máš takový konzervatoř?
1: Ne.
2: Ty nemáš?
1: No. Já taky ne. Ne, taky ne.
2: Přímo ze života, jo?
1: No tak ten život byl poměrně dost bohatý, takže já si nemůžu stěžovat, já mám to... poměrně dynamo dost nabitý. No a tak jako, no tak ona ta konzervatoř má taky svoje dneska.
2: To já jsem právě tady vzpomínal, že ty máš to dynamo nabitý jako fantastickýma zážitkama, protože já pokud vím, tak ty jsi v životě tady prošel takovou konzervatoří, ty jsi dělal přece kde co. Prosím tě, Jiří. Můžu se tě ještě jednou v životě naposled slibu zeptat, jak jsi pojišťoval?
1: No, jak jsem spíš nepojišťoval, no ale... To je velice snadný, já jsem, ty už si to slyšel asi 3x, tak
2: jednou.
1: Já jsem svýho času ochořel na exudát, to je prostě voda na plících, populárně řečeno.
2: Ano.
1: Mě narazili, vyčepovali a pustili.
2: Já si pletu exudát s exulantem, ale to je jedno.
1: Ano, jo. To je taky něco takový, že je to spíš...
2: Ano.
1: A teďka taky vypouštěj.
2: Ano.
1: A teďka si... Představ, že mě doporučili, abych spíš hledal zaměstnání na vzduchu. No tak co je ideálnějšího, než být akvizitorem pražské městské pojišťovny. Jsem tam zašel, to jsem velice vlídně přijat a to už mi bylo podezřelý. A tam prostě mě... Napřed jsem se musel účastnit nějakého kurzu,
2: ano.
1: Který mě nechal úplně netknutýho a jsem nepoznal stejně potom ani tedy pojistku od požáru, od vloupání. Oni byli strašně zdobený, ty pojistky.
2: Ano.
1: Zlata tenkrát, jo, sami taková adjustace velice pečlivá, takže to požár a vloupání jsem nikdy nemohl v tom fofru najít. Ale jedna ohromná historka mi zůstala až do dneska. Hlavě tam totiž na ukončení toho kurzu měl přednášku, takový ten nejvyšší, ten akvizitor odevšel, taková carevna cesták, carevna. Ten nás prostě morálně, tak měl morálně nadzvednout a trošku přisfanatizovat taky, jo? A říkal nám, podívejte kolegové, jdete do světa, za praxí, no já vás musím upozornit takovou věc, že se vám stane, že vás budou lidi hrubě oslovovat. Že vám budou spílat, mnohdy bude s vámi i po schodech smíkáno. Ale mějte vždy na paměti,
2: ano.
1: Že za vámi stojí rezerva pražské městské pojišťovny, to je 50 milionů korun a že jsme nákladem 1 milion korun nechali zasklít ve svatovickém chrámě to pravé okno.
2: Takže tohle jsi měl na mysli vždycky.
1: Tohle to jsem...
2: To okno...
1: Pochopitelně takhle nadchnutý jsme vyrazili do terénu, já jsem navštívil cí partie, všude mě vyrazil a skončil jsem v bijáku ve 3 hodiny.
2: Ano, ano. No a... No a třeba... Počkej, ty jsi pojišťoval nějakou paní, který umřel muž,
1: jo, tak, to bych myslíš, chtěl... Já jmenovat nebudu, páč, jsou tady ještě příbuzný a celkem to... No to byla tenkrát ovšem, ne pro veřejnost, ale pro pojišťováky a pojišťovny, byla konkurence veliká slávě, Sekurita, pražská městská pojišťovna, tak to byla skutečně bomba, tady byla fabrička tedy, půl roku nepojištěná, víš, co to je při té konkurenci, všechny pojišťovny se toho vzdali. Tam totiž šlo o to, manžel umřel,
3: a milující manželka se trošinku, ale nepatrně, nebylo to na blázinec, omýlila. Nepřetahujem.
2: Tragédie.
3: Tragédie už spočívala v tom, že tam ten pán měl dvě obrovský dohy, jak ty... Dogy. Dvě obrovský dogy, jak ty říkáš, stěhovací.
2: Ano.
3: Stěhovací dogy. A to byli jeho miláčkové a oni měli strašně rádi jeho a tak neustále byli spolu. A ta manželka po smrti toho manžela viděla jeho vůli v počínání těch dog.
2: Dogo.
3: No a právě stala se taková věc, že tam se vystřelo spoustu jako těch akvizitorů a vždycky se vrátili nějakým způsobem obnažený. Obaž, ty dogy, to je zajímavý, ta cejtí cestáka, okamžitě pozná. No tak mě tam někdo, abych nezdržoval, mě tam někdo hodil do té schránky tenhle typ na tuhle tu továrnu. Z legrace, pač myslel zajíc, zelenáč, že no dopadlo to tedy jaksi dobře, pač tam nějaká duše se narodnou smilovala, ta Mařenka přišla a řekla, pane Solko, nějaká písařka, nechoďte tam, jsou to rošťáci, chtějí vás takhle a tak dále. Mě to nedalo, šel jsem za tím vedoucím, za tím přednosta Křeček to byl, ten mi dal takový chorobopis, oni měli chorobopisy, ty nepojistný.
2: Ano.
3: Byly nepojistné cvoci. No a tam bylo, no a tam jsem si vydedukoval z toho, že ona vlastně tohle, co jsem vám podal, to jsem si vymyslel. Jako hypotézu, jako detektiv a ona vyšla. Skutečně já tam chodil asi týden krmit ty dogy, půst tam napřed na kladsku, pochopitelně. Tak jsme si na sebe až do 15 kilo bůřců, pak jsem se zarazil, to už jako stačí, to myslím, že už je dost jaksi pojištěný. No tak jsem to risknul, ale šel, potom tam byl dvůr a zahrada a to bylo to místo tabu, kdy ta bába koukala takhle vždycky tím oknem, jak kdo jde a jak se tím psům chová. Tak samozřejmě, že někdo byl, no už potvoro a už byl konec. Ven, jak nebaž, ona viděla, že s těma dogama on jaksi nevychází a tím to jako skončil. Ještě já, když jsem tam nastoupil, no samozřejmě, oni se ke mně hnali, ale poznej u psa asi je nadšený, anebo prostě rozuřený.
2: Já to nikdy nepoznal ani u herce.
3: Někdy, no. U některých je to těžký.
2: Ano.
3: No tak, ale dopadlo to dobře, jsem se s ním a mít nakonec jako stálými chlupy na těle, pokud ten moment první, já měl v každý kapse bušta, já jsem s ním mluvil neustále, když jsem je krmil, takže oni mi říkali, tak ne, ču, a co pak, jo, ty klasný pejsek, a dole, a baba vyšla ven a kouká, vy máte rád zvířatka. Já pom, co pak, no, já, paní, já, ale jak mě milujou zvířata, já mám špačka, toho jsem našel nějak kulhal, takže nemohu lítat. Toho jsem naučil říkat Jiříku, nebe. No tak, pochopitelně. Pochopitelně tím to bylo jako hotový, já to přeskočím ten děj, že jo, kopec pojistek, ty pojistky dělali 7000 čistýho, to je obrovská suma. Kopec pojistek, který jsem se naprosto nevyznal. Teď jsem tomu dal ty návrhy a teď jsem tam nad tím študoval a v tom přišli ty psi, jeden si se takhle nažidli a druhý takhle a ten jeden do huby, takhle, teď jak si mě svojí hubou do úst, ne? No, takhle dejchal a zapáchalo mu šíleně z úst, tedy z huby.
2: Ano.
3: A ten druhej, ten se zkoukal, jak píšu a vždycky mi takhle packou, jo? Jo. A teď bába od stolu, co jsi nepozoroval, jak se zachovám, jo? Tak já takhle. V tomhle jsem jako trošku upusinknul jsem ho a ona jsem přišel, jak zlikla.
2: Ano.
3: Jak zlikla u toho stolu a bylo to hotové. No prostě výsledek byl, přinesl jsem štos, pak jsem to neuměl vyplnit, nepodepsaných návrhů.
2: Jiří, já jsem měl takovou otázku, já jsem jednou dávno od tebe slyšel takovou krásnou vzpomínku na tvýho tatínka. Já nevím, jestli už si vzpomeneš, ale bylo to něco s husím prejtem.
3: No jo, no tak na mýho tatínka mohu vzpomínat i při této příležitosti, protože jsem ho měl velice rád a byl to člověk velice moudrý a i když neměl vždycky pravdu, tak jedna věc mě utkvěla, to už jsem se řídil celý život. On totiž říkal, víš, Jirko, koukej se něco naučit, abys to uměl dobře dělat. Pak tě budou lidi vždycky potřebovat. A já mám dneska takový pocit, že to všichni tatínkové neříkali.
2: Moment! Řekl ty si někdy něco takového svýmu synovi?
3: No, mýmu synovi jsem to řekl hodně, no ale já myslím, že bude lepší, když si pozveš zase jeho.
2: Já jsem s ním točil, to je moc sympatický kluk, já ho mám rád. No, ale já ti nechci, jak si rušit tebe. Ty jsi chtěl vzpomínat na tatínka a na husí prejt.
3: No ne, já ani nechtěl na to tak vzpomínat jako ty.
2: No ty máš rád tatínka, já husí prejt.
3: Můj otec byl trošku spontánní, až trošku jako cholerický.
2: Ano, tak, jako ty, jako ty.
3: Byl ovšem přitom velice roztomilý, takže...
2: Jako ty, jako ty.
3: Ale ovšem bylo těžko s ním vyjít, protože on měl ty rozkazy, který vůči mě měl, strašně neurčitý. Třeba on spravoval kliku v kuchyni, abych ho tak nějakým způsobem demonstroval. A povídá, hele ty... Jiříku, no tak to, jak to blbnutí, pojď sem, vem to, tadyhle to, jo, a já nevěděl co, tak jsem vzal, tadyhle to, vem, kleště, pojď sem, tadyhle, z téhle strany, ale ne, takhle, jdi druhu, blbče, se jde. No a právě s tím prejtem, tak to bylo taková...
2: Můj tatínek málo kdy spravoval kliku, ale tohle mi řekl často.
3: A to jsem právě, když máme hovořit o tom prejtu, přišel ze školy, to jsem byl ještě mladíčky, ze školy a nabíral jsem si prejt z kastrolu, který byl na kamnech, a má ti nechal, aby byl vlažný. Přišel a otec seděl v bílý plášti v čepičce u stolu, čet noviny, poslední můj v něm. Pak jsem se zahloubal do toho pekáče, jednu sběračku na talíř a druhý, jak jsem nějak čuměl vedle, na botu. Teď jsem se bál hnout, abych neupozornil nějaký tím pohybem. Tak jsem se pomalonku otáčel, jestli to táta vidí. A on seděl takhle a měl ty noviny dolů a koukal na tu botu. To bylo takové, jako když jsou dva krápníci, víš? Ano, ano. Je zcepeně, Rybova. Najednou on vylečel, najednou vypšel a už jsme byli oba pod prejtem.
2: Jirko, ty jsi jezdil moc často jako umělec, voják.
3: Jako voják, umělec.
2: Jako voják, umělec.
3: Voják musí být umělec.
2: Ano. Že jsme spolu sloužili v armádní uměleckém souboru.
3: Jako v Auzu.
2: V Auzu, ano. A vzpomínám si, že jsi jednou narazil někde, já jsem s váma nejezdil, protože já jsem nebyl ani voják, ani umělec, já byl písař, jak víš. Já jsem
3: výborný
2: byl...
3: písař.
2: Ano. A já jsem...
3: Dneska se vyprávěl o tvém písmu při táborových koní.
2: Ano. A ty jsi jednou na jednom zájezdě, já nevím, co jste to hráli za kus tenkrát, s čím jste to jezdili.
3: Já taky už ne. Ty ani... To bylo z trna do dne, nebo z jedna do tmy, já nevím.
2: Tak nějak, ano, něco takového jste hráli, já jsem v tom nebyl obsazen a ty jsi na jednom zájezdě zažil takového nějakého, já nevím, jestli to byl kouzelník, nebo...
3: Loutkář, jo, loutkář. Myslíš, ano, ano. To byl loutkář a měl neobyčejně dlouhý fousy.
2: Plnovous.
3: Plnovous, bych tak přímo řekl. A kdo taky jezdil, on se nějak přifařil, už nevím, ta administrativní spojka, jaká byla, jak se k nám dostal. A on hrál pro děti vždycky odpoledne.
2: Ano.
3: Mě to zajímalo, protože jednak jsem si říkal, tak je to hezký, tak pro děti hrát, jo, já jsem byl entuziasta takových věcí, jak jsem si šel sednout jednou takhle mezi ty děti a díval jsem se na ty loutky, jak nám tam mládež a tohleto, to nejvlastenectví. A teďka najednou slyším, oni vůbec neměli knížky, mluvili z blbosti z hlavy. Kašpárek povídá, Šmidra pásí, pak si čistí zuby Kašpárku. A Kašpárek má to řekl, a kdybych na to bral peníze? Já jsem odešel okamžitě pryč a byl jsem z toho velice roztrpčen. A nějak se to jak to obyčejně bývalo. Večeru nějak se to tak nějak, že byla sedánka, něco se pilo, já jsem taky něco
4: zepil.
3: No, tak skvašenej.
4: Ano.
3: Skvašenej, tenkrát ještě byl skvašenej.
4: Ano.
3: A mě napadla šílená myšlenka. Nechal jsem si ohřát klích v kuchyni.
4: Klích?
3: Ne polivku, klích, klích.
4: Ty máš rád klíchne?
3: Ne, já to nechtěl na jídlo, ale tak se to dověděli prostě kolegové, říkali pozor, Sovák si nechává v kuchyni ohřívat klích. A já měl tuhle myšlenku.
4: No.
3: Šel jsem s tím klihem nahoru, kde ve 13, myslím, pokoji bydlel tenhle ten uličník, fousatej. A já, tam mě chytli. Já vám, mládenci, nechte to na mě, je to naprosto zaručená věc a hlavně právně nepolapitelná. Protože jak lze usmrtit takového przniče našich dětí, bez trestu je jediná možnost. Jak leží, vyndáme mu vous, naklihujeme, molíme úplně do jehly, počkáme, až smrdne, a pak ho prudce zbudíme. Jak se posadí, probodne se.
5: Já jsem moc krát tuhle historku o tom je vyprávěl a vždycky říkám, je moc lidí, který by to napadlo, ale je jediný, kdo to provede. Rozumím. Možná, já se nechci chlubit, možná, že by mě to napadlo, pochybuju, ale že bych šel ohřávat hrnec klíhu, to tedy oceňuju. Tak na tvý zdraví, nebo nechceš se napít na svý zdraví?
3: No já velice rád, ale snad mimo záběr, aby zase nějaký dopisy nebyly.
5: No to je rybízovej mož, to můžeš. No.
3: Miračku, já myslím, že bychom to měli ukončit.
5: Prosím.
3: Já bych právě ještě jaksi nakonec měl takovou malou improvizaci. Já totiž jezdím po té naší krásný vlasti a tak s těma lidma se mnou stále ve styku, ale mě žádají všude, kde jsem, abych až se s tebou sejdu, pak jedna paní říkala, vy prý máte vystoupit v tom přenosu H. Kdybyste... Kdybyste byl tak laskav a ty prostě těch vzkazuje tolika, těch děkovných vzkazů.
5: No, proč říkáš, paní, ale adresu si neřekl.
3: No ne, ona byla tak stará, že jako nechal.
5: Aha, padl.
3: Já bych chtěl říct tohle, já jsem to, všechny ty přání nelze tady vyjmenovat, byla to strašná.
5: Ani sada, splnit.
3: Díku a tohleto, já jsem to shrnul. Všichni jsou ti vděční za to, že dokážeš mladým dávat moudrost, a starým vracet mládí. Za to ti děkuju. Oni i já.

0: No, Jiříku, a jsme u závěru. A mě nezbývá, než ti poděkovat za tehdejší návštěvu i za dnešní návštěvu a za všechny příští. Já bych měl takový návrh, jestli bychom se tady opět za 20 let nemohli setkat.
1: Já bych to vylepšil, no, že bychom se mohli scházet každých 20 let.
0: Tak. Ahoj.

0: Rádio Jich Cymbálka.
1: Ujetá láska. Bylo podzimní ráno plné vlezlého, mokrého chladu. Tramvaje lesklé deštěm proplouvaly ulicemi jako velryby a když se jejich ohebná těla v zatáčkách míjela s jinými, zdálo se, že se o sebe třou. Ty, co měli šedé, šikmo vzhůru nasazené hlavy s třemi svítícími očky po stranách, vypadali, jako by se chtěli každou chvíli vznést nad kalnou hladinu města, aby nabrali kyslík. Praha toho dne nebyla krásná ani stověžatá. Všechny věže byly utopené v neprůhledném mrholení. Kdyby jsem v takovém dni zavítal Japonec s aparátem Canon na břiše, zaplakal by, protože není co fotografovat. Japonci navštíví za týden tolik zemí a měst, že si je musí rychle nasnímat a teprve doma si všechno v klidu prohlídnou. Takové sichravé myšlenky měl toho rána Tomáš M., když jel tramvají číslo 9 ze Smíchova do práce. Na mostě Legií, odkud bylo jindy možné spatřit majestátní kulisu hradu, ho napadlo dvojverší. Nejsou vidět Hradčany, turista je nasraný. Tomáš je kreativec, pracuje pro reklamní agenturu Bradáč & Bradáč a vymýšlí slogany. Taky píše verše, ale ty ho neživí, protože v Česku je básníků tolik jako čtenářů poezie. Cestu do zaměstnání si většinou krátí přemýšlením o dívkách a ženách, které se v tramvaji vyskytnou. Někdy jim uvolní místo a stojí pak nad nimi, dýchá jejich vůně a všelijak si o nich přemítá. Čte s nimi řádky jejich knížek, učebnic cizích jazyků nebo skript s různými grafy. Občas zahlédne na displeji mobilu zprávu, kterou jejich prsty po paměti vydotýkali a odeslali. Například myslím na tebe. Představuje si, jak myslím na tebe vyletí za jízdy oknem tramvaje ven do deště a zamíří k nejbližší anténě a pak se celé mokré zavrtá do počítače, kde zjistí, na koho dívka myslí a kde se dotyčný nachází a potom zase zpátky do vzduchu nad střechy města a skrz zeď baráku přímo k němu na noční stolek, kde sebou jeho mobil polekaně cukne a zavrní a rozespálá ruka ho uchopí a oči se otevřou, aby si přečetli myslím na tebe. Tomáš je ve svých 35 pořád ještě svobodný. Loni to vypadalo, že svobodu ukončí Renata B., která se do jeho garsonky nastěhovala s tímto neskrývaným odhodláním. Byla to bytost pohledná a vzdělaná. Studovala dějiny umění a zamořila mu byt starými knihami, co smrděly antikvariátem v Opletalově ulici. Tomáš se zamiloval do jejich úst, které měly horní red stejně plný jako dolní. Filmové herečky si dávají horní red uměle zvětšovat, aby byly sexy, ale Renata to měla od přírody. Jenže potom se ukázalo, že ta smyslná pusa měla skrytou výrobní vadu. Málo kdy se zavřela. Jak ta holka byla užvaněná. Rozuměla naprosto všemu, literatuře, obrazům, politice, psychologii, filozofii, výchově a v poslední době pronikla i do astrologie. Takže když to vypadalo, že odjede na víkend k matce do Klatov a Tomáš bude konečně 2 dny sám, Jupiter se Saturnem nedoporučili cestovat a nejela nikam. Renata měla na všechno pevný názor. Tomášovu tvorbu přijímala s mateřskou schovývavostí jako dětské kresby, kde nohy i ruce rostou přímo z hlavy. Některé lyrické básně vzala na milost, protože si myslela, že jsou o ní, ale nebyly. Ovšem jeho reklamními nápady vysloveně pohrdala. I tím nejlepším jehož dokonalost spočívala v šokující jednoduchosti. Máme rádi marmelády. Tenhle geniální slogan pro firmu Dužina Znojmo, který naspívalo dívčí kvarteto Sestřenky a které znalo z televizního spotu každé malé dítě, považovala Renata za ubohou rýmovačku. I jeho slogan o norských topidlech. Noři, noři, noři, jejich kamna hoří. A přitom nebýt takových rýmovaček, nebylo by ani garsonky, kde se roztahovala se svými antikvárními bychlemi a kde se nemohl ve vaně ani postavit, protože tam na prádelní šňůře věčně hřadovaly sady jejich kalhotek a podprsenek číslo 4. Jedné noci, kdy uprostřed svých úvah o postmoderním umění Renata konečně zívla a usnula, si Tomáš v nastalém tichu pokoje uvědomil, že by chtěl takové ticho pořád. Až ho to samotného udivilo, jak moc by to chtěl. A během týdne ho měl. Dalo by se říci, že ji vypakoval. Ticho je příjemný jev. A koupelna bez dámského prádla a všech těch tvářenek, řasenek, pinzet, olejčků, tužidel a natáček je prostornější. Ale nesmí to trvat dlouho. Místo Renaty B. přiléhá teď k Tomášovi za tichých nocí tesknota a když usne, zdají se mu sny, jaké mýval v pubertě. Každé ráno pak svému osiřelému zubnímu kartáčku slibuje, že mu opatří novou družku. A jaká bude, ptá se pánský kartáček. Bude mít nové, tuhé štětiny a bude pružná, družná a málomluvná, odpovídá Tomáš, když se vykloktá. Tohle všechno proběhlo jeho hlavou mezi stanicemi Národní divadlo a Národní třída. Potom se tramvaj číslo 9 prosmíkla spálenou ulicí a zastavila ve stanici Lazarská. A tam se to stalo. Znáte ty chvíle, kdy dvě protijedoucí tramvaje zastaví ve stanici zároveň a vy se na několik vteřin ocnete tváří v tvář cestujícímu v protisměru? Nebýt dvou skel, která jsou mezi vámi, mohli byste si podat ruce, protože nejste od sebe dál než metr. Lidé tu náhlou blízkost většinou vyřeší tak, že uhnou očima jinam. Ve stanici Lazarská mu náhoda poslala z protisměru neznámou dívku a zastavila jí metr od něho. Jejich oči se na okamžik setkali a Tomáš se zkusmo usmál. Dívka mu úsměv vrátila, ale hned potom usoudila, že bude lepší podívat se na hodinky. Měla krásný profil s lícními kostmi lehce švihnutými Asií. Ještě jednou se na mě koukni, přál si. Jenom jednou a pak dám pokoj. A ona to udělala. Hnědé oči s jantarovým žíháním tentokrát vydrželi neuhnout, dokud se její tramvaj číslo 9 nerozjela. Ještě než mu zmizela, stačila dívka lehce pokrčit rameny, jako by chtěla říct, škoda. A právě to pokrčení útlých ramen, to zalitování pohybem, bylo pro kreativce rozhodující znamení. To mu zrychlilo tep, udělalo mu v mozku průvan, poručilo mu v příští stanici vystoupit a po mokrých chodnících běžet jako blázen zpátky. Všechno totiž nasvědčovalo tomu, že ta holka dostane stejný nápad jako on a ve stanici Národní třída taky opustí svou tramvaj a půjde mu naproti, což znamená, že by se ve spálené ulici mohli setkat. K setkání však nedošlo. Před obchodním domem Máj, který se teď jmenuje My, dostal udýchaný a promoklý bláhovec další nápad. Neznámá se v tramvaji podívala na hodinky, což znamenalo, že spěchala. Nestačila se nasnídat a chtěla si ještě koupit něco k jídlu, aby neměla v práci hlad, nebo ve škole hlad. A tak sjel do oddělení potravin a když ji nenašel, přeběhl ulici a propátral ještě obchůdek s rychlým občerstvením. Další nápad už se mu nedostavil. V kanceláři agentury Bradáč & Bradáč toho dne civěl na monitor počítače a pokoušel se o dialogy k reklamě na pivo s malinovou příchutí. Byla to předělávka. Zákazníkovi se první verze nelíbila. Mladík se napije, olízne si pěnu pod nosem a řekne, to pivo je jako malina. A servírka, která jde kolem stácem dalších piv, odpoví, aby ne, je to nové pivo s malinovou příchutí. Tomáš uznával, že se moc nevyznamenal, ale nevěděl, co s tím. Asi proto, že pivo s malinovou příchutí pokládal za zhovadilost. Kdo má rád malinovou příchuť, ať si dá malinovku a nechodí na pivo. Jak to jde? Ozvalo se nad ním. Tomáš se otočil, aby viděl, který z šéfů to je. Majitelé agentury Bradáč and Bradáč byli dvojčata a lišili se od sebe pouze tím, že Jaroslav měl vlasy nagelované a Miroslav chodil na sucho. Drhne to, Mirku, řekl. Chce to jiný nápad. Zamíchat karty a vyložit je znovu, poradil mu suchý Bradáč. Jdi se projít, na ulici máš podněty, odblokuj se a chytej to jako motýly. A potom je nech, ať se mezi sebou pářej. A vyjde ti nečekaný množství kombinací. Tak jo, sáhnul Tomáš na věšák pro bundu, která už proschla. Než vzal za kliku, obrátil se ještě na šéfa. Mirku, takový příklad matematický. Dvě protijedoucí tramvaje v milionovém městě zastaví současně ve stanici. Cestující z tramvaje A se náhodou octne proti cestujícímu z tramvaje B. Jaká je pravděpodobnost, že se to bude opakovat? Prakticky nulová, řeklo dvojče Bradáč, které vystudovalo matematiku a pak se zeptalo, byla pěkná? Neskutečně. No, to tě teda lituju, řekl šéf. Brázda nízkého tlaku se mezitím posunula z Pražské kotliny na východ a promoklou františkánskou zahradu zalehlo odpolední slunce. Tři šťastní Japonci namířili objektivy na kostel Panny Marie Sněžné a digitálně si památku ukradli a schovali na doma. Tomáše napadlo, jestli ta holka z tramvaje není cizinka. Bylo to lákavé, protože s žádnou cizinkou ještě nechodil. Ale byl by radši, kdyby to byla Češka. V angličtině by jí říkal omšelé fráze, kdežto v češtině byl vynálezcem jazykových hříček, jinotajů a něžností. Bloumal zahradou, aby nachytal podněty pro pivo s malinovou příchutí, ale nedařilo se mu. Ženy se nakláněly nad kočárky jiných žen a navzájem si chválili děti a při tom sklonu odhalovali nohy vysoko nad podkolení jamky. Tohle téma už Tomáš dávno zpracoval. Ach, mladé maminky, koláčky nakousnuté, jak rád bych ochutnal u té a pak zas u té. Prase, klasifikovala to kdysi Renata, aniž ocenila kvalitní rým, a to neznala druhou sloku. Ach, mladé maminky, kalhotky zaříznuté, nejste mi souzeny a to je na tom kruté. Tomáš došel k závěru, že jeho nejupřímnější verše se většinou nehodí ani pro básnickou sbírku, ani pro reklamu. A v tom ho píchlo u srdce. Do domku uprostřed klášterní zahrady vešla dívka z raní tramvaje. Neváhal a vstoupil dovnitř. Byl to krámek s upomínkovými předměty. Stála zády k němu a otáčela stojenem s pohlednicemi. Na útlém zápěstí zahledl hodinky na černém řemínku, na které se ráno dívala. Obešel točnu, aby ji viděl do tváře. Spatřil však silně nalíčenou ženu středních let, která vypadala jako modrouká mrkací pana. Právě si vybrala svou pohlednici a řekla: "Вот это красивая." Když se vrátil do agentury, setkal se na záchodě s Bradáčem a hned se ho zeptal: "A co, když oba jezdí ve stejnou dobu do práce devítkou?" Aha. Nagelované dvojče, zvyklé na tyto situace, vytrhlo z válce papírovou utěrku a řeklo: "Máš asi něco rozmluveného s bráchou?" Tomáš tedy zašel do ředitelské koje za suchým bratrem. "A co, když oba jezdí ve stejnou dobu do práce devítkou?" Aha. "No, to by nám tu pravděpodobnost setkání samozřejmě zvedlo," uznal Miroslav. "Ale málo kdy ty devítky zastaví ve stanici zároveň." "To si na omylu, velice často," nesouhlasil kreativec. "Taky vem v úvahu, že nemusí sedět vždycky na levý straně toho vozu, takže ji neuvidíš." "A co když si bude schválně sedat nalevo, abych ji viděl?" "To by bylo dobrý, ale můžeš sedět v předním voze a ty taky v předním, čili na sebe ve stanici neuvidíte, protože se jen krátce minete," ukazoval Miroslav situaci na prázdných krabičkách od cigaret, kterých měl plný koš. bude si sedat do prostředka zadního vozu, protože ví, že já budu ve střední části předního. Není blbá. Pamatuje si, jak to bylo. Je to zatraceně chytrá holka. Ty jsi s ním mluvil? Podíval se šéf. Nemluvil, ale to poznáš z očí. Má krásný, hnědý, vysloveně inteligentní oči. Tak jak bys tu pravděpodobnost matematicky viděl? Lačnil Tomáš po nějaké číselné podpoře. Někdy bude plno a neposadí se, kazil mu to Bradáč. Tak bude stát a vyhlížet mě. Já taky budu stát a vyhlížet, když nebude místo k sezení. Suchý Bradáč si zapálil a vypustil kouř oběma nosními dírkami jako drak. Pak řekl, v tom případě bych tu pravděpodobnost viděl tak 1:500. To je dobrý, ne? Zamnul si Tomáš ruce. Ovšem, jezdí i nový tramvaje, dodal Miroslav, který nemají vlečňáky a kde se sedí v různých úrovních a někdy i zády k oknu a s nohama do uličky. Když dojde k variantě ona v nový a ty ve starý, tak jste namydlený a ta pravděpodobnost se nám okamžitě smrskne na 1:2000. Ha, jdu domů, řekl Tomáš, pojď nemáš srdce. Mozek máš jako kráva a srdce jako myš. Ve stanici Kotlářka, kde každé ráno nastupoval, nebývala devítka ještě tak obsazená, aby v předním voze nenašel volné místo vlevo uprostřed. Do nových typů s šedým čumákem nastupoval nerad, ale s nadějí, že i dívka s asijskými rysy si v nich vybere místo vlevo a po směru jízdy. Za několik týdnů musel uznat, že protijedoucí devítky se nesetkávají ve stanicích tak často, jak si maloval. Takže suchý Bradáč měl s tou nízkou pravděpodobností asi pravdu, ale nepřestával doufat, že náhoda, ta věrná kamarádka zamilovaných, se na počet pravděpodobnosti prostě vybodne a vytře Bradáčovi zrak. Pro den D, kdy se ten zázrak stane, si v koupelně před zrcadlem nacvičil pantomimickou etidu, která se musí odehrát v několika vteřinách. Nejdřív ukáže prstem na ní a pak na sebe. Hned potom oběma palci od sebe vyjádří vystoupení z tramvaje a pak pochodujícími prsty obou rukou naznačí, že si půjdou naproti a setkají se. To musí pochopit i průměrně inteligentní děvče. Často a rád si představoval, jak ji potom přivede ukázat do agentury Bradáčovi. Nejdřív ho nechá, aby se z její krásy jakž tak vzpamatoval a pak mu řekne, ne mozek, Mirku, srdce to chtělo. Nastala zima a okna tramvají bývala zamžená. Tomáš je vytrvale čistil rukávem a před jeho očima defilovaly tisíce tváří cestujících v protisměru, jen ta, na kterou čekal, zůstávala v nedohlednu. Reklamní spot o pivu s malinovou příchotí mu Bradáčové vzali, protože vymýšlel čím dál horší verze. Když vypotil slogan Kocháme se krajinou, pijem pivo s malinou, došla jim trpělivost a dali zakázku kolegovi Mudrochovi. Taky mu řekli, že by se měl se svou posedlostí slečnou z tramvaje svěřit psychiatrovi. Do Prahy vtrhlo jaro. Petřínskou stráň olistilo novou zelení a zlatou zahrádku na střeše Národního divadla vyleštilo Sidolem. Sidol, hospodyněk idol, utrousil Tomášův mozek. Tento jarní čas si vybrala náhoda pro své parádní číslo. Dne 26. března v 7:55 zastavila Tomášovu devítku ve stanici Lazarská a z protisměru mu hledanou osobu poslala. Kreativce to ochromilo natolik, že promarnil drahocené vteřiny tím, že na dívku nehybně zíral. Z kapsy své vestičky z nějaké kožené imitace si právě vytáhla brýle proti slunci, ale než si je nasadila, její hnědé oči ho zaznamenaly. Tomáš se vzpamatoval a nasadil první fázi rychlé etidy. Prstem ukázal na ní a pak na sebe. Dívka zvědavě přikývla. Jeho palce naznačili vystoupení v příští stanici. Ale to asi nechápala, protože pokrčila rameny, přesně jako tenkrát. Ale jeho prstům, pochodujícím proti sobě, rozuměla a zasmála se tak, že ukázala zuby. Hned na to se tramvaje rozjeli. Když se hnal spálenou ulicí a minul divadlo Y, spatřil ji. S naprostou samozřejmostí mu šla po chodníku naproti. Sluneční brýle měla nad čelem ve vlasech. A protože bylo teplo, vestičku si nejspíš moudře odložila do batůšku, z kterého čouhala petláhev, jak to teď holky nosí. Zato mezi tričkem a hnědými manžestrovými kalhotami byla mezera s její vlastní pravou kůží, jak to teď holky nosí. Tomáš se jí postavil do cesty a udiveně nad tím zázrakem kroutil hlavou. V kolenou cítil třas. Dívka zůstala stát dva kroky před ním, převzala jeho úsměv a hnědýma očima s jantarovým žíháním si ho od hlavy k patě prohlídla. Představovala jsi si mě většího, zeptal se. Ani ne, odpověděla. Teda, tomu říkám štěstí, co? Řekl Tomáš. Určitě, odpověděla dívka a znovu si ho změřila, jako by porovnávala vzpomínku se skutečností. Na co zajdeme, na kafe?

podívala, když se prvně viděli, už nemá, protože je zapomněla ve skřínce na plavečáku v Podolí. A že má textilní průmyslovku a prodává látky. Když držela hrnek s kávou za ouško, chvěla se jí ruka a malíček měla vztyčený jako orientální kráska. Následujícího dne ji navštívil v obchodě. Pozoroval, jak rozvinuje na dlouhém pultu štočky s látkami a měří je dřevěným půlmetříkem. Hop, hop, hop, poskakoval poslušně ten šišatý válec pod jejíma štíhlýma rukama. Potom Aneška hbitými prsty materiál promnula a zase vyhladila na důkaz, že je nemačkavý. Přejete si? Oslovila ho starší prodavačka s brýlemi na špičce nosu. Já patřím k sešně Anešce, řekl Tomáš pyšně. Večer spolu nastoupili do devítky a ve stanici Lazarská se prvně políbili. Aneška na rozdíl od Renaty neměla na všechno pevný názor a na některé věci neměla názor vůbec. Třeba na hvězdy. Neuměla určit ani velký vůz. Neznala některá slova. Třeba empatie, recipročně nebo kreativec. Ale přitom byla inteligentní. Tomášovi dělalo dobře jí poučovat, protože nad všemi poznatky upřímně žasla. Když se Mimoděk zmínil, že slogan Máme rádi marmelády je z jeho hlavy, nevěřila vlastním uším. To, co zpívají v televizi sestřenky, no teda. Teď si to porovnejte s Renatou, která po jeho marmeládě málem zvracela. Co mu na Anešce vadilo, bylo její věčné určitě. Místo ano, říkala důsledně určitě. A někdy dokonce určo. To měla asi z toho obchodu. Zavíráte v 6, slečno? Určitě. Ale to i časem odnaučí. Rád chodil s Aneškou po ulici. Ty pohledy chlapů, co mu Aziatku záviděli. A to neměli tušení o tajemství, které mu odkryla, až když se prvně milovali. Nikdo by nevěřil, že tahle tichá dívka je schopna tak hlasitého projevu. Tomáše to nejdřív vylekalo. Měl několik holek, ale takového křiklouna nepamatuje. Když Aneška stichla a v garsonce byl slyšet jen její dech, byl si jist, že se to dlouhé čekání na osudovou dívku vyplatilo. V šeru pozoroval její zavřená víčka a tvář vyklenutou po dávné babičce z Korejské lidově demokratické republiky. Byl do ní blázen. Na večeři s šéfem a jeho maličkou ženou Zuzi se Tomáš vysloveně těšil. Jak se dalo čekat, při prvním pohledu na Anešku spadla suchému bradáčovi brada. Měla na sobě tu vestičku z kožené imitace, která jí šla k očím, a říct, že jí to slušelo, bylo málo. Šéfík uznale pokývl hlavou a v očích měl, no kamaráde, kvůli tomuhle lotosovému květu by se pomát každej. Povídávala Zuzi, se s Aneškou rychle zpřátelila a po dvou deckách dobrého řeckého vína si potykali. Vypravuj Tomáši, jak to s váma bylo. Zuzi mi nevěří, zapálil si bradáč cigaretu a aby se krásce z východu zalíbil, dýmem z nosních dírek udělal čínského draka. A Tomáš s velkou chutí a podrobně líčil celou tu neuvěřitelnou historii své tramvajové lásky až ke šťastnému konci na chodníku ve spálené ulici. Když skončil, dojatá Zuzi svýma malýma ručičkama zatleskala. A tu málomluvná Aneška, která asi nebyla na jižní víno zvyklá a během vyprávění vypila třetí baňatou sklenku, uchopila Tomáše láskyplně za zápěstí a řekla: teď poslouchejte, jak to vidí druhá strana. Já devítkou nejezdím, protože bydlím v Dejvicích a do práce jezdím metrem. Já šla normálně s pálenkou k zubaři, protože jsem byla objednaná na 8. A přede mnou se rozkročí docela pohledný kluk, culí se na mě a tváří se, jakož se známe. A já si ne a ne vzpomenout odkud. A on, že si musíme zajít na kafe, protože si přece máme co vysvětlovat, a že jsem krásná. No, co bys dělala, Zuzi, v mý situaci, kdyby ti ten kluk připadal zajímavý?
Taky by si asi nakonec koupila i tuhletu vestu, když by ses do něj zcvokla a on by se po ní

vstal. Nastalo ticho. Tomáš vymanil svoje zápěstí z Aneščina lásky plného sevření a chvíli seděl jako opařený. A to je jako pravda, co jste teď povídala? Zeptal se a očima jí skoro prosil, aby řekla, to víš, že ne, lupáčku, to jsem si teď vymyslela, ale ona místo toho prohlásila, no určo, tomu říkám poenta, ocenil to Bradáč a rozesmál se. Čemu se směješ? Zeptal se bledý Tomáš vážně. Jo, čemu se směješ? Vždyť je to taky hezký, že se takhle seznámili, řekla Zuzi a pohladila upřímnou Anešku po tváři. Tomáš zaplatil a vyprovodil ji na stanici metra, kde nastoupila do soupravy směr Davidská. Vidím vám na očích a zvláště vám, milé posluchačky, že Anešce rozumíte. Proč se měla donekonečna vydávat za cizí ženskou z elektriky? Měla svou hrdost a chtěla být pravdomluvná. No, nevím. Až uvidíte v tramvaji číslo 9 bledého mladého muže, který sedí vlevo po směru jízdy a vytrvale civí z okna, které si někdy očistí rukávem, je to Tomáš M. Tohle nám, holky, nedělejte.

Povídka starého kriminálníka. Honit zloděje, řekl pan Jandera, spisovatel, to známe. Ale zvláštní je, když zloděj hledá, koho vlastně okradl. Abyste věděli, co se stalo mně. Tak tuhle jsem napsal povídku a dal jsem ji do tisku. A když jsem ji četl vytištěnou, obešlo mě takové nepříjemné tušení. Člověče, řekl jsem si, něco podobného jsem už někdy někde četl. Hrom, aby do toho, komu pak jsem tuhle látku ukradl. 3 dny jsem chodil jako vrtohlavá ovce a ne na to přijít, od koho jsem si tu látku, jak se říká, vypůjčil. Konečně jsem potkal kamaráda a povídám mu, člověče, tak se mně všecko zdá, že ta má poslední povídka je od někoho kradená. To jsem přece poznal na první pohled, řekl kamarád. To jsi ukradl z Čechova. Tu se mě zrovna ulevilo. A když se potom mluvil s jedním kritikem, říkám mu, pane, to byste nevěřil, někdy člověk udělá plagiát a ani o tom neví. Například má poslední povídka byla kradena. Já vím, povídá ten kritik. To je z Mopasanta. Tak jsem si obešel všechny své dobré přátele. Poslouchejte, jak se jednou člověk octne na šikmé dráze zločinu, tak neví, kdy přestat. Představte si, tu jedinou povídku jsem ukradl ještě z Gottfrieda Kellera, Dickense, Danuncia, Tisíce a jedné noci, Charles Louis Philippa, Hamsuna, Storma, Hardyho, Andrejeva, Bandinelliho, Rosegera, Raymonda a celé řady jiných. Z toho je vidět, jak člověk zapadá do zla hloub a hloub. To nic není, pravil od chrchlávy je pan Bobek, starý kriminálník. To mě upomíná na jeden případ, kdy měli vraha, ale nemohli k němu najít žádnou vraždu. Totiž, abyste si nemysleli, to se nestalo mně. Ale já jsem 5 roku bydlel v tom samém kriminále, kde předtím seděl ten vrah. To bylo v Palermu, vysvětloval pan Bobek a skromně dodával. Já tam byl jenom skrz nějaký kufr, který mě přišel do rukou na lodi, co jezdí z Neapole. Ten případ s tím vrahem mě vypravoval vrchní dozorce z toho domu. Já jsem ho totiž učil hrát francefus, křížový mariáš a boží požehnání, taky zvaný gotýsek. On byl totiž moc pobožný člověk, ten dozorce. Teda jednou v noci viděli Poldové, oni v Itálii vždycky chodí po 2. Jak poví a butera, co vede k tomu smradlavému přístavu, ze vší síly pádí 1 člověk. Tak ho čapli a porco dio, on má v ruce skrvavenou dýku. To se rozumí, dovedli ho na policii a teď, chlape, řekni, koho zapích. Ten mládenec se dal do breku a povídá, zavraždil jsem člověka, ale víc vám neřeknu. Kdybych řekl víc, byli by nešťastní ještě jiní lidé. A taky z něho víc nedostali. To se ví, hned se začalo pátrat po nějaké mrtvole, ale žádná se nenašla. Tak nařídili prohlídku všech drahých zemřelých, kteří byli v tu dobu hlášeni jako neboštíci. Ale všichni, jak se ukázalo, zemřeli křesťansky, na malárii a takové věci. Tu teda se znovu pustili do toho mládence. Udal, že se jmenuje Marko Biažus Gastrogiovanni a je truhlářský tovariš. Dále udal, že zasadil asi 20 ran křesťanskému člověku a zabil ho. Ale komu to udělal, že nepoví, aby nepřivedl do neštěstí ještě jiné lidi. A dost. Jinak jen volal na sebe boží trest a sloukl hlavou do země. Takovou lítost, říkal ten dozorce, jak živ nikdo neviděl. To víte, tyhle Poldové nevěří člověku ani slovo. Oni si řekli, že ten Marko třeba nikoho nezabil a jen tak lže. Tak poslali tu dýku na univerzitu a tam řekli, že ta krev na té čepeli je z člověka a že to muselo propíchnout srdce.
Prosím vás, já nevím, jak se to tak může poznat. No jo, ale co teď měli dělat? Vraha měli, ale vraždu ne. A to přece nejde postavit člověka na soud pro neznámou vraždu. Víte, to musí být korpus delikty. Zatím se ten Marko pořád jenom modlil a brečel a prosil, aby ho už dali na soud, aby odpíkal svůj smrtelný hřích. I porko, řekli mu, když chceš, aby tě mohla spravedlnost odsoudit, tak se musíš přiznat, koho jsi zabil. My tě nemůžeme jen tak pověsit. Aspoň nám ty zatracený mesku jmenuj nějaké svědky. Já sám jsem svědek, křičel ten Marko, a já odpřisáhnu, že jsem zavraždil člověka. Tedy takhle to bylo. Ten dozor se mě říkal, že on ten Marko byl takový hezký a hodný člověk. Jakže by tam neměli takového hodného vraha? Číst neuměl, ale Bibli měl pořád v ruce, třeba obráceně, a brečel do ní. Tak mu poslali takového dobráka pátera, aby ho duchovně posílil a přitom šikovně vyspovídal, co a jak s tou vraždou. Ten páter vám chodil od toho Marka a otíral si oči. Říkal, že jestli si to ten Marko ještě nějak neskazí, tak jistě dojde veliké milosti. Že to je duše žíznící po spravedlnosti. Ale krom těch řečí a slz, z něho ten páter taky víc nic nedostal. Ať mě pověsí a basta, říkal ten Marko, abych už měl odpikanou tu svou těžkou vinu. Spravedlnost musí být. A takhle to trvalo přes půl roku a pořád nikde se nenašla žádná přiměřená mrtvola. Teda když už jim to bylo hloupé, povídal policejní prezident. Mordiano, když ten Marko chce mermo moci viset, dejme mu tu vraždu, co se stala 3 dny po jeho zbalení tamhle v Arenéle, jak tam našli tu zabitou bábu. Víte, to ostuda, tady máme vraha bez vraždy a bez mrtvoly a tam máme takovou pěknou a vyslovenou vraždu bez pachatele. Dejte to nějak dohromady. Když ten Marko chce být odsouzen, tak mu může být jedno zač. A my se mu všelijak odměníme, když se přizná k té bábě. Tedy tohle nabídli tomu Markovi a slibovali mu, že za to jistě dostane v nejkratší době provaz a bude mít pokoj. Ten Marko chvilku váhal a pak prohlásil: ne, když už jsem svou duši zatratil zločinem vraždy, taky neobtížím ještě takovými smrtelnými hříchy, jako je lež, podvod a křivé svědectví. Takový to byl, pánové, spravedlivý člověk. Teda takhle to dál nešlo. Teď už v tom kriminále mysleli jen na to, jak by se toho zatraceného Marka zbavili. Víte co? Řekli tomu žalářníkovi. Udělejte to nějak tak, aby mohl utéct. Na soud ho poslat nemůžeme, to by bylo jen pro ostudu. A pustit ho na svobodu, když se nám přiznává k vraždě, to taky nejde. Koukejte, ať se ten Diokane Malede to nějak nenápadně ztratí. Teda poslouchejte, od toho dne posílali toho Marka bez průvodu pro pepř a pro nitě. Jeho cela byla ve dne v noci do kořán a ten Marko po celý den běhal po kostelích a po všech svatých. Ale večer vám to natíral s vyplazeným jazykem, aby mu v 8 hodin nezavřeli vrata kriminálu před nosem. Jednou je naschvál zavřeli dřív. A on vám dělal takový kravál a tak tloukl na vrata, že mu museli otevřít, aby mohl do své cely. Tak jednou večer povídá ten dozorce Markovi: ty porka Madonna, dneska tu spíš naposledy. Když se nechceš přiznat, koho jsi zabil, tak my tě ty bandito jeden odtud vyhodíme. Jdi si k čertu, aby tě potrestal. Té noci se ten Marko na okně své celý oběsil.
Poslouchejte, on ten páter Sic říkal, že když někdo spáchá sebevraždu z výčitek svědomí, může být přes ten těžký hřích spasen, protože umřel ve stavu účinné lítosti. Ale nejspíš to ten páter nevěděl docela jistě, nebo je ta otázka dosud sporná. Zkrátka, věřte mě, že ten Markov té celé strašil. Totiž to bylo tak. Když někoho do té cely zavřeli, tak vám v tom člověku procitlo svědomí a on začal litovat svých skutků, dělal pokání a úplně se obrátil. To se ví, nebylo to u každého za stejnou dobu. Pro přestupek to bylo za noc, pro přečin za dva nebo za tři dny a pro zločin to trvalo třeba 3 neděle, než se trestanec obrátil. Nejdýl to vydrželi kasaři, defraudanti a vůbec ti, co dělají velké peníze. Já vám říkám, velké peníze nějak zvlášť zatvrzují nebo jak si ucpávají svědomí. Nejúčinnější to vždycky bývalo ve výroční den smrti Markovi. Tak oni tam v Palermu z té cely udělali takovou jako korekci, víte? Totiž zavírali tam trestance, aby litovali svých skutků a obrátili se. To víte, někteří mají u policie protekci a některé ty lumpipoldové vůbec potřebují. To se rozumí, že tam každého nezavřeli a sem tam si někoho nechali neobráceného. Já myslím, že se někdy od těch velkých gaunerů taky nechali podmazat, aby je nedávali do té divotvorné korekce. Ona už ani v zázracích není žádná poctivost. Teda tak mě to páni povídal ten dozorce v Palermu. A kolegové, co tam byli, mě to dosvědčovali. Byl tam zrovna jeden anglický námořník skrz výtržnost a rvačku. Tak ten Briggs šel rovnou z té cely na Formózu jako misionář a jak jsem později slyšel, došel tam mučednické smrti. To vám bylo zvláštní, žádný dozor se vám nechtěl do té Markovy cely strčit ani prst. Tak se báli, že by ta milost třeba na ně přišla a oni by litovali svých skutků. Teda toho vrchního dozorce, jak jsem vám už povídal, jsem učil hrát některé ty pobožnější hry. Ten se vám stekal, když prohrával. Ale když mu jednou